0: Analytička Věra Kameníčková přidává i další čísla.
1: Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl během prvního pololetí roku 2026 obdobných hodnot jako loni. Počet insolvenčních návrhů dokonce meziročně mírně klesl.
0: Kameníčková doplnila, že oproti předchozím obdobím roste platební morálka podnikatelů. I zmíněné počty bankrotů a insolvencí by proto mohly mířit k optimističtějším hodnotám. Pacienty ve fakultní nemocnici Ostrava pomáhá léčit kocour, jmenuje se Teuš. Felinoterapii neboli kontakt s kočkou začali používat na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Tato terapeutická metoda pomáhá zlepšit psychický i fyzický stav pacienta.
2: Na kliniku dochází se svým kocourem felinoterapeutka Alena Berčíková. Metoda je účinná hlavně u lidí, kterým se stýská nebo jsou smutní. Když ale mohou Teuše pohladit nebo obejmout, rozzáří se, začnou se hýbat a jeden pacient například po felinoterapii začal dokonce víc komunikovat. Paní Berčíková působí v nemocnici zároveň i jako zdravotní sestra na interně. Říká, že kontakt s kočkou má příznivý vliv na nervový systém i na regeneraci tkání. Jak ale dodává, každá kočka terapii dělat nemůže. Její Teuš musel absolvovat felinoterapeutické zkoušky, které díky své klidné a přátelské povaze úspěšně zvládl. Eva Panošová, Radio Impuls, Ostrava.
0: Británie bude mít nového premiéra. Král Karel III. Dnes v 10 dopoledne jmenuje do čela vlády Andyho Burnhama, který nahradí Keira Starmera. Bývalý starosta Manchesteru se stal novým lídrem labouristické strany po mimořádném sjezdu. Burnham slibuje oživení britské ekonomiky, podporu bydlení i větší jednotu uvnitř levicových vládních labouristů. Náš tenis slaví další velký úspěch. Barbora Krejčíková totiž uspěla v řeckých Aténách. Ve finále turnaje WTA si dvojnásobná grandslamová vítězka poradila s nebezpečnou domácí hráčkou Marií Sakkariovou po setech 7-6 a 6-3. Krejčíková se raduje už z 9. singlového titulu, prvního po více než 2 letech od jejího triumfu ve Wimbledonu v roce 2024. Na severu Česka dnes čekejte hlavně oblačno a místy se objeví i přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

nadšeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

kočka, dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Hej, kam jedete?
2: Brodu.
1: Vemte mě kousek sebou.
2: Tak si sedněte.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: V Česku přestává platit státní regulace cen pohonných hmot. Benzín i nafta se po více než 3 měsících budou znovu prodávat za ceny, které určí trh. Vláda cenové stropy zavedla v dubnu, a to kvůli růstu cen ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Analytici teď očekávají, že pohonné hmoty v příštích dnech zdraží, a to hlavně nafta. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně totiž nebezpečí jak v opravdovém, tak v digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši nejmenší tráví volný čas.
2: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bilohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
3: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
2: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačových her. Odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
4: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo i fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být za pár let nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
2: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Počet dobíjení elektromobilů v Česku dál rychle roste. Provozovatelé hlásí za první pololetí nárůst spotřeby elektřiny i počtu dobíjení o desítky procent. V Česku je už kolem 3700 veřejných dobíjecích stanic a přes 73 000 čistě elektrických osobních aut. Přesto Česko v rozvoji elektromobility stále zaostává, a to za západní a severní Evropou. Každý 6. mladý Slovák končí školu bez výučního listu a maturity. Jedná se o alarmující číslo. Problém se týká zejména dětí z chudých rodin. Není ale jenom sociální, ale také ekonomický.
5: Najviac mladých ľudí vypadne zo vzdelávacieho systému už po základnej škole. Problém sa netýka iba detí z marginalizovaných komunít. Predčasné ukončenie školy má výrazné následky na uplatnenie mladých ľudí. Len 38% z nich má v produktívnom veku zamestnanie. Ostatní sú nezamestnaní alebo pracujú v rámci šedej ekonomiky. Ak by sa podarilo len polovicu z nich zamestnať, štát by získal do rozpočtu 300 miliónov korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalovými mistry světa jsou Španělé. Dramatickému utkání porazili ve finále světového šampionátu Argentinu 1-0 po prodloužení. V normální hrací době skončil zápas 0-0. O vítěznou branku Španělska se postaral ve 106. minutě Ferran Torres. Zápasu přímo na stadionu MetLife v New Jersey přihlíželo přes 80 000 diváků. Na severu Česka bude v pondělí hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hledáků, nebo džinsy.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Vláda dnes projedná reakci na kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Ta se týká jeho původního nezařazení do české delegace na summit NATO v Ankaře. Na programu vlády je také novela důchodového pojištění a změny školského zákona. Kabinet se bude zabývat také novelami o civilním letectví, správních poplatcích nebo technických požadavcích na hračky. Projednat má i návrh změn zákona o státních svátcích. Ministři totiž mají projednat předlohu Senátu, která by do kalendáře přidala nový význam. Významný den, 28. srpen, a to jako Den orla. Od začátku roku u nás zbankrotovalo 3260 podnikatelů. Počet insolvenčních návrhů zůstává na podobné úrovni jako minulý rok. Vyplývá to z výzkumu společnosti KRIF. Analytička Věra Kameníčková přidává i další čísla.
2: Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl během prvního pololetí roku 2026 obdobných hodnot jako loni. Počet insolvenčních návrhů dokonce meziročně mírně klesl.
1: Kameníčková doplnila, že oproti předchozím obdobím roste platební morálka podnikatelů. I zmíněné počty bankrotů a insolvencí by proto mohly mířit k optimističtějším hodnotám. Pacienty ve fakultní nemocnici Ostrava pomáhá léčit kocour, jmenuje se Teuš. Felinoterapii, neboli kontakt s kočkou, začali používat na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Tato terapeutická metoda pomáhá zlepšit psychický i fyzický stav pacienta.
3: Na kliniku dochází se svým kocourem felinoterapeutka Elena Berčíková. Metoda je účinná hlavně u lidí, kterým se stýská nebo jsou smutní. Když ale mohou Teuše pohladit nebo obejmout, rozzáří se, začnou se hýbat a jeden pacient například po felinoterapii začal dokonce víc komunikovat. Paní Berčíková působí v nemocnici zároveň i jako zdravotní sestra na interně. Říká, že kontakt s kočkou má příznivý vliv na nervový systém i na regeneraci tkání. Jak ale dodává, každá kočka terapii dělat nemůže. Její Teuš musel absolvovat felinoterapeutické zkoušky, které díky své klidné a přátelské povaze úspěšně zvládl. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Británie bude mít nového premiéra. Král Karel III. Dnes v 10 dopoledne jmenuje do čela vlády Andyho Burnhama, který nahradí Keira Starmera. Bývalý starosta Manchesteru se stal novým lídrem labouristické strany po mimořádném sjezdu. Burnham slibuje oživení britské ekonomiky, podporu bydlení i větší jednotu uvnitř levicových vládních labouristů. Náš tenis slaví další velký úspěch. Barbora Krejčíková totiž uspěla v řeckých Aténách. Ve finále turnaje WTA si dvojnásobná grandslamová vítězka poradila s nebezpečnou domácí hráčkou Marií Sakkariovou po setech 7-6 a 6-3. Krejčíková se raduje už z 9. singlového titulu, prvního po více než 2 letech od jejího triumfu ve Wimbledonu v roce 2024. Na severu Česka dnes čekejte hlavně oblačno a místy se objeví i přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Naše první lásky jsou jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukr látka. Naše první lásky jsou jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukr látka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mu nos dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude.

na buben. Špejle zítrnice předělávají na má vátka, tak se nám nesměj ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka, tak se nám nesměj ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka, tak se nám nesměj ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak to bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, by slyšel jméno Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdych, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: A v salůnu tou dobou rýt ze svojí bandou pil. Ten rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: V Česku přestává platit státní regulace cen pohonných hmot. Benzín i nafta se po více než třech měsících budou znovu prodávat za ceny, které určí trh. Vláda cenové stropy zavedla v dubnu, a to kvůli růstu cen ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Analytici teď očekávají, že pohonné hmoty v příštích dnech zdraží, a to hlavně nafta. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně totiž nebezpečí jak v opravdovém, tak v digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši nejmenší tráví volný čas.
2: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
3: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
2: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačů. Počítačových her odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
4: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo i fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být za pár let nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
2: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Počet dobíjení elektromobilů v Česku dál rychle roste. Provozovatelé hlásí za první pololetí nárůst spotřeby elektřiny i počtu dobíjení o desítky procent. V Česku je už kolem 3700 veřejných dobíjecích stanic a přes 73 tisíc čistě elektrických osobních aut. Přesto Česko v rozvoji elektromobility stále zaostává, a to za západní a severní Evropou. Každý šestý mladý Slovák končí školu bez výučního listu a maturity. Jedná se o alarmující číslo. Problém se týká zejména dětí z chudých rodin. Není ale jenom sociální, ale také ekonomický.
5: Najviac mladých ľudí vypadne zo vzdelávacieho systému už po základnej škole. Problém sa netýka iba detí z marginalizovaných komunít. Predčasné ukončenie školy má výrazné následky na uplatnenie mladých ľudí. Len 38% z nich má v produktívnom veku zamestnanie. Ostatní sú nezamestnaní alebo pracujú v rámci šedej ekonomiky. Ak by sa podarilo len polovicu z nich zamestnať, štát by získal do rozpočtu 300 miliónov korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalovými mistry světa jsou Španělé. Dramatickém utkání porazili ve finále světového šampionátu Argentinu 1-0 po prodloužení. V normální hrací době skončil zápas 0-0. O vítěznou branku Španělska se postaral ve 106. minutě Ferran Torres. Zápasu přímo na stadionu MetLife v New Jersey přihlíželo přes 80 tisíc diváků. Na severu Česka bude v pondělí hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Kdyby mi kdo si řekl, že postavíme trpět,

ale na také vtipy mě nikdy neužila. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocknul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí.

třeba za tvrdě muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával pravý dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl na

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlasky tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rozhlas. Zprávy v 6. Vláda dnes projedná reakci na kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Ta se týká jeho původního nezařazení do české delegace na summit NATO v Ankaře. Na programu vlády je také novela důchodového pojištění a změny školského zákona. Kabinet se bude zabývat také novelami o civilním letectví, správních poplatcích nebo technických požadavcích na hračky. Projednat má i návrh změn zákona o státních svátcích. Ministři totiž mají projednat předlohu Senátu, která by do kalendáře přidala nový význam. Den 28. srpen, a to jako Den orla. Od začátku roku u nás zbankrotovalo 3260 podnikatelů. Počet insolvenčních návrhů zůstává na podobné úrovni jako minulý rok. Vyplývá to z výzkumu společnosti KRIF. Analytička Věra Kameníčková přidává i další čísla.
1: Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl během prvního pololetí roku 2026 obdobných hodnot jako loni. Počet insolvenčních návrhů dokonce meziročně mírně klesl.
0: Kameníčková doplnila, že oproti předchozím obdobím roste platební morálka podnikatelů. I zmíněné počty bankrotů a insolvencí by proto mohly mířit k optimističtějším hodnotám. Pacienty ve fakultní nemocnici Ostrava pomáhá léčit kocour, jmenuje se Teuš. Felinoterapii, neboli kontakt s kočkou, začali používat na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Tato terapeutická metoda pomáhá zlepšit psychický i fyzický stav pacienta.
2: Na kliniku dochází se svým kocourem felinoterapeutka Elena Berčíková. Metoda je účinná hlavně u lidí, kterým se stýská nebo jsou smutní. Když ale mohou Teuše pohladit nebo obejmout, rozzáří se, začnou se hýbat a jeden pacient například po felinoterapii začal dokonce víc komunikovat. Paní Berčíková působí v nemocnici zároveň i jako zdravotní sestra na interně. Říká, že kontakt s kočkou má příznivý vliv na nervový systém i na regeneraci tkání. Jak ale dodává, každá kočka terapii dělat nemůže. Její Teuš musel absolvovat felinoterapeutické zkoušky, které díky své klidné a přátelské povaze úspěšně zvládl. Eva Panošová, Radio Impuls, Ostrava.
0: Británie bude mít nového premiéra. Král Karel III. Dnes v 10 dopoledne jmenuje do čela vlády Andyho Burnhama, který nahradí Keira Starmera. Bývalý starosta Manchesteru se stal novým lídrem labouristické strany po mimořádném sjezdu. Burnham slibuje oživení britské ekonomiky, podporu bydlení i větší jednotu uvnitř levicových vládních labouristů. Náš tenis slaví další velký úspěch. Barbora Krejčíková totiž uspěla v řeckých Aténách. Ve finále turnaje WTA si dvojnásobná grandslamová vítězka poradila s nebezpečnou domácí hráčkou Marií Sakkariovou po setech 7-6 a 6-3. Krejčíková se raduje už z 9. singlového titulu, prvního po více než 2 letech od jejího triumfu ve Wimbledonu v roce 2024. Na severu Česka dnes čekejte hlavně oblačno a místy se objeví i přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6, opět se hlásí Adam Kořica, přeji hezké ráno, pondělí 20. červenec. Společně startujeme nový týden a teď už česká muzika, ale 60. až 80. Michal Prokop, skupina Framus 5 a jejich Kolej Yesterday.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, já vám přeji hezké pondělní ráno, 20. červenec. Za malou chvíli naše letní kino a v něm duet Tisíc mil, písnička ze seriálu Píseň pro Rudolfa III.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Je lepší pít nebo dobře slyšet? Dilema vyřeší Televarieté v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. O americkém Los Angeles se říká, že v něm nic není. Jirka Kolbaba nesouhlasí, jakým památkám nás pozve, uslyšíme o půl druhé. A naše první ranní pondělní hudební dvojce nabídne muziku z roku 1988. Těšit se můžeme na Dalibora Jandu a pak také zahraje kapela Turbo. Více prozradím po půl sedmé. Teď už letní kino, Helena Vondráčková a Valdemar Matuška.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé, další muzika, let 60. až 80. Těšit se můžeme na Ladislava Štajdla, písničku Mžíti do vlasů. Hit Marie Rotrové, Ten vůz už jel, měl původně slova z londýnského telefonního seznamu. Vysvětlení uslyšíme od skladatele Jiřího Zmoška, a to v hudebním kalendáři ve středu v půl dvanácté. Ptát se bude expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Je to neuvěřitelné, ale už od roku 1982 posloucháme a milujeme tuhle písničku.
3: Ten vůz už je a na všech rozích byla zelená.
2: Song napsal Jiří Zmožek a ten nám ve středu v hudebním kalendáři poví, v čem byla tahle písnička pro něj zlomová, proč byla ve svahilštině a co řekla Marie Rotrová po chvilce naprostého ticha, když poprvé slyšela dnes legendární melodii. Startujeme ve středu o půl dvanácté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přeji dobré ráno z rádia Český Impuls, pondělí 20. červenec, po půl sedmé další hity let 60. až 80. Na své si přijdou příznivci Viktora Sodomy, nabídnu písničku Halo děťátko, také zaspívá Věra Martinová, ze všu nejdřív ale duet Knoflíky lásky, Iveta Bartošová a Petr Sepeši. Teď už předávám slovo do naší redakce, na řadě jsou zprávy a taky předpověď počasí.
1: Krásné ráno. Hasiči měli včera kvůli likvidaci následků silných bouří v Česku stovky výjezdů. Vláda projedná navýšení penzí podle věku či zákaz mobilů ve školách. Americké ozbrojené síly oznámily novou vlnu vzdušných útoků proti Íránu. Britský premiér Starmer dnes odstoupí z funkce a předá moc novému předsedovi laboristické strany Burnhamovi. A fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a ovládli mistrovství světa. A dnes bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pondělí 20. červenec. Máme po 6:30 a na řadě je naše první ranní hudební dvojce. Ta nám nabídne muziku z roku 1988. Čeká nás hit Padá hvězda v podání Dalibora Jandy. A pak nás také nemine nahrávka Láska z pasáží od skupiny Turbo. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: je Český impuls rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Jirka Korn, písnička Jednou hůř, jednou líp. Pondělí 20. červenec, máme tady start nového týdne a mě zajímá, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám buď to na našem WhatsAppu a nebo prostřednictvím klasické SMSky. Číslo je stejné 734-787-981. Tímto opět vyzývám Meteo tým rádia Český impuls, ať se zapojí do dnešního ranního vysílání. Těším se na vaše zprávy a taky na naši spolupráci.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
3: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
2: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
4: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že nič

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Krásné ráno. Silné bouřky s větrem opět zaměstnali hasiče. Ti měli kvůli následkům škod asi 160 výjezdů, nejvíc v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy nebo odčerpávali vodu. Na Vysočině byly tisíce domácností bez elektřiny. Silný vítr si také vyžádal evakuaci 4 lidí z objektů v okolí požářiště výškové budovy ve Zlíně, kde hasiči zasahují už 12. dnem. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností, vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Řidiči v Teplicích musí ode dneška počítat s komplikacemi. Silničáři začnou opravovat velmi vytíženou silnici číslo 13 na zhruba půlkilometrovém úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Práce potrvají 2 měsíce a vyjdou na více než 26 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Druklová říká, že oprava už byla nutná.
2: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení.
1: A fotbalisté Španělska jsou mistry světa. Ve finále porazili obhájce zlata Argentínu 1-0 po prodloužení. Šampionát ovládli po 16 letech podruhé v historii. Jihoamerický tým hrál od 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Fernandéze. Přesilovku využil střídající Torres. Španělsko v základní době už 38 zápasů po sobě neprohrálo a vytvořilo nový evropský rekord. Argentína na mistrovství světa prohrála pod sérii 13 výher. A dnešek bude polojasný, oblačný, ale přechodně i zatažený. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:07, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké ráno, pondělí 20. červenec. V ranní tématu se v rámci českých prázdnin na našem rádiu vydáme na sever Čech, více už za malou chvíli a teď další muzika let 60. až 80. Lešek Semelka, písnička Jména.

0: Dnes na českém Impulzu. Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.
1: Za 4 minuty 7:45, ano, čeká nás naše letní kino. Ještě předtím se ale určitě řekneme, jaký bude dnešní den v rámci programu Rádia Český Impuls. V letním kině za malou chvíli Václav Neckář, písnička Kde jsou ta rána stříbrná. Jedná se o skladbu, která zazněla ve filmu Pupendo. Dobré ráno, z Nímnice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 11 stupňů a o 1 stupeň méně 10 má v Kraslicích paní Helča. Děkuji za spolupráci, za vaše zprávy a na další textovky ohledně počasí se samozřejmě těším a sbíráme na čísle 734 787 981.
0: Dnes na Českém Impulzu.
1: Pondělní ranní impulzovic Krabička nabídne Pavla Lidoviče skladbu Bláznova ukolébavka. Více prozradí zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. České prázdniny s rádiem Český impuls míří tentokrát na sever Čech a my se těšíme, protože severní Čechy jsou region sklářů, hor, skal, vyhlídek a míst, kde vám příroda dokáže vzít dech. Společně budeme hledat místa, které stojí za vyhledání, za výlet, příběhy šikovných lidí a připomínat tradice, které k severním Čechám neodmyslitelně patří. No a mě zajímá, co máte na severních Čechách nejradši, co vás tam nejvíc překvapilo a jste třeba ze severu Čech. 6411 211, to je číslo k nám, vaše první reakce, komentáře. Nás čekají zhruba za takových 5-6 minut, teď už letní kino a v něm Václav Neckář za 2 minuty 7:45. Přeji hezké ráno.
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Pondělí 20. červenec, přeji hezké ráno, blíží se 7:30, české prázdniny s naším rádiem tentokrát míří na sever Čech a my se těšíme, protože severní Čechy jsou region sklářů, hor, skal, vyhlídek a míst, kde vám příroda dokáže vzít dech. Budeme objevovat krásy, které stojí za výlet, hledat příběhy šikovných lidí a připomínat tradice, které severním Čechám dávají osobitý lesk. Mě zajímá, co máte na severních Čechách nejradši a co vás tam nejvíc překvapilo, co se vám jako první vybaví, když se řeknou severní Čechy, místo, zážitek nebo chuť. Jste ze severu nebo tam míříte na prázdniny? Co byste ostatním rozhodně doporučili? Na co je sever podle vás nejvíc pyšný a které místo vás tam nejvíc překvapilo? To, které nikde v průvodci nehledáte, ale stojí za to?
1: No, 17 roku jsem tam byl v okolí Jablonce. Tak jak Zuzana Bubilková, takže já do Preciózy pro různé perličky, protože jich tam mají opravdu tisíce druhů a barev a je to opravdu nádhera. Člověk, když tam vleze, tak tam stráví skoro půl dne. No a jinak severní Čechy jsou nádherné, Jizerské hory, Desná, Harachov, Mumlavské vodopády.
0: Děkujeme za tipy, ty další ze severních Čech sbíráme na čísle 604 111 211. Do zpráv s kolegyní Martinou Kroá, tedy do 7:30, další muzika, ale 60. až 80. Dobré ráno.

0: Minuta po půl osmé, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené pondělní ráno s datem 20. července. Za malou chvíli Hana Zagorová, skladba Biograf Láska. Teď už ale kolegyně Martina Krohá, která má pro nás nejnovější zprávy. Martino, vítej ve vysílání rádia Český impuls. Co neseš nového?
1: Pěkné ráno. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila. Ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích se tak opět řídí podle tržních mechanismů. Při slavnostech v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku se zhroutila tribuna. Dva lidé se lehce zranili. Agenti amerického úřadu pro imigraci ACLA budou nově muset všechny silniční kontroly nahrávat na alespoň jednu kameru umístěnou na těle. A fotbalovými mistry světa se stali Španělé, když porazili ve finále šampionátu v prodloužení Argentínu 1-0. A obloha dnes bude polojasná, oblačná, přechodně i zatažená, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Krásný den vám přeje Martina Krohá.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Tuhle

0: Za 2:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše impulzovec krabička Bláznova ukolébavka, píseň Pavla Didoviče. A co má s touto skladbou společného Petr Janda, to nám teď prozradí samotný zpěvák skupiny Olympic. Máme za 2:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Máš má ovečko dávno spát, neboli Bláznova ukolébavka je hezká písnička ze začátku 70. let. Ale dá se hrát pořád, skoro zvědověla a vůbec mě nepřekvapí, když ji u někoho slyším jako vyzvánění v mobilu. Už si to zase tak nepamatuju, ale něco mi říká, že jsem snad dokonce do téhle písničky nahrál kytaru. Zvláštní, že ji naspíval poměrně neznámý Pavel Didovič. Všichni si většinou trefují do Petra Nováka.

0: Dobré ráno, pondělí 20. červenec, blíží se 8. hodina, do zpráv s kolegyní Martinou Kroá. Teď je naše ranní téma a pak muzikál 60. až 80. My se společně vydáváme na sever Čech, objevujeme krásy, které stojí za výlet, hledáme příběhy šikovných lidí a připomínáme tradice, které severní Čechám dávají osobitý lesk. Mě zajímá, co vy a severní Čechy, co tam máte nejraději, co vás tam nejvíc překvapilo a pocházíte třeba ze severu?
1: Dobré ráno, v severních Čechách jsem byla pouze jednou v Harachově. Samozřejmě Momlavský vodopád a sklárny, super, ale byla jsem v Příchovicích, kde je muzeum Járy Cimrmana a to byl prostě nezapomenutelný zážitek, to byl prostě luxus. Procházela jsem tam kolem těch exponátů a jako bych procházela filmem Jára Cimrman ležící spící.
0: Další hezký tip na výlet, děkujeme za něj. Co se vám vybaví, když se řeknou severní Čechy, místo, zážitek nebo chuť? Jste ze severu nebo tam míříte na prázdniny? Co byste ostatním rozhodně doporučili? Na co je sever podle vás nejvíc pyšný a které místo vás tam nejvíc překvapilo? To, které nikde v průvodci nehledáte, ale stojí za to? Stále můžete volat, číslo k nám je 604 111 211 a my už si teď hrajeme. Hezké ráno.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Krásné ráno. Španělsko ve finále fotbalového mistrovství světa porazilo Argentínu 1-0. Hvězdný Messi si se svým týmem proti Španělům nevytvořil téměř žádné šance. Poprvé v historii šampionátu pořadatelé zařadili během poločasové přestávky hudební show. Letošní fotbalový šampionát, pořádaný v Kanadě, Spojených státech a Mexiku, dostal další americký rozměr. FIFA se inspirovala americkým fotbalem, a to konkrétně Super Bowlem, a chtěla přinést divákům o poločase show. Na trávníku stadionu v New Yorku se představili královna popu Madonna, Justin Bieber, korejská skupina BTS, Shakira nebo dirigent Gustavo Dudamel. Konkrétně Madonu doprovodili na hřiště brazilské fotbalové legendy Ronaldinho s Ronaldem. Poločas se kvůli takzvané halftime show ale hráčů na fotbalovém šampionátu natáhl z běžných zhruba 15 na víc než 25 minut. Zpěváci se sice střídali se svými čísly relativně svižně, FIFA si ale právě kvůli nataženému poločasu vyslechla vlnu kritiky už před zápasem. Podle fotbalových expertů to hráče může vykolejet z jejich zajeté rutiny. Nový týden přináší do Česka chladnější počasí. Odpolední maxima se budou držet v těsné blízkosti 20 stupňů a čekají nás také poměrně chladná rána. V noci na zítřek klesnou teploty na 11 až 6 stupňů. Na středu naměříme ještě o stupeň méně. Odpolední maxima se budou držet v těsné blízkosti 20 stupňů. Od pátku se ale začne vyjasňovat a o víkendu znovu naměříme i tropickou třicítku. Řidiče čeká u čerpacích stanic cenový šok. Končí vládní regulace cen pohonných hmot i snížená spotřební daň z nafty. Podle analytiků si tak řidiči můžou postupně za litr benzínu nebo nafty připlatit i 5 korun za litr. Na jihu a východě Moravy nastal čas sklizně drobného ovoce. Zájem mají sadaři a zahrádkáři, jenže také ptáci.
2: Momentálně se sklizí rybí z angres, mirabelky, višně a borůvky. Úroda dobrá, jenomže do akce jdou ve velkém samozběratelé. Ponejvíce v hejnech se pohybující špačci, žrouti s dokonalým intelektem a kosy. Jak jim zabránit v horech, to vědí poučení sadaři a zahrádkáři. Dnes oni, později vinaři, užívají mimo jiné velkých maket pohyblivých dravců. Jako pomocná metoda se osvědčují nejrůznější akustické plašiče, často napodobující rozlobené slovácké kypré ženy. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: A na jihu Česka dnes bude většinou polojasno, na severu zase oblačno, zataženo a i místy s přehánkami. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině. Martino, děkujeme za zprávy. Uslyšíme se zhruba zase za takovou půl hodinu. Koukám do kalendáře. Pondělí 20. červenec. Svátek slaví pánové se jménem Eliáš a Ilja. Pozdravujeme. Přejeme vše nejlepší. A teď už Michal David, píseň Pár přátel.

0: Za 3 minuty, 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, stále sbírám zprávy ohledně vašeho počasí. Napsat můžete buď to na náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMSku, číslo je stejné, 734-787-981. Dobré ráno, z Čínska nám přeje pan Jiří, který hlásí 11 stupňů, a také se nám z Velkých Karlovic ozvala paní Eva, která hlásí zataženo a 14 stupňů. Pozdravujeme na zpátek a za malou chvíli letní kino a v něm Mr. Karel Gott.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Jaký jste měli víkend, co jste dělali během soboty, neděle, co jste zažili, co jste viděli, a pokud jste fotili o víkendu, tak budeme rádi, když nám nějakou vaši fotku nahrajete i do komentářů pod příspěvek na našem Facebooku. Ten najdete na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Koňské písničky, ty nás čekají v rámci naší další hudební dvojice. Uslyšíme Jiřího Grossmana a pak nás také nemine Marie Rotrová. Více řeknu po 8:30. Dnešní večer na rádiu Český Impuls bude patřit hudebním žánrům, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Teď už letní kino a v něm Karel Gott, píseň Cestu znám jen já z večerníčku o Křemílkovi a Vochomůrkovi. Máme za 2 minuty, 8:45.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: pondělí 20. červenec. Zdravím vás z našeho rádia. Přeji hezké ráno. Do půl deváté naše ranní téma. Pokračují české prázdniny. Tentokrát míříme tento týden na sever Čech a my se těšíme, protože severní Čechy jsou region sklářů, hor, skal, vyhlídek a míst, kde vám příroda a zkrátka dokáže vzít dech. Objevujeme krásy, které stojí za výlet, hledáme příběhy šikovných lidí a připomínáme tradice, které k severním Čechám neodmyslitelně patří a dávají jim osobitý lesk. Mě zajímá, co máte na severních Čechách nejradši a co vás tam nejvíc překvapilo, co se vám jako první vybaví, když se řekne severní Čechy, místo, zážitek nebo chuť, jste ze severu nebo tam míříte na prázdniny, co byste ostatním rozhodně doporučili, na co je podle vás sever nejvíc pyšný a které místo vás tam nejvíc překvapilo.
1: Takže severní Čechy, jenom kole Lučan několik rozhledem, pak máme Lučanek nádherný nový automotomuzeum, Troskovice, nádherný muzeum panenek, prostě v severní Čechách je úžasně, Drábský světničky, spousta hradů, o co bych vám měl vyprávět, přijďte se podívat.
0: Děkujeme za pozvání, přijedeme rádi, co vy a severní Čechy, co tam máte nejradši, pocházíte ze severu, to vše nám můžete říci 604-111-211, to je číslo k nám. A teď už další muzika, ale 60. až 80.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Minuta po půl deváté, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pondělí 20. červenec a my si za malou chvíli společně poslechneme Karla Zicha. Písničku Není všechno paráda. Teď už ale naproti mě kolegyně Martina Kroa. Martino, hezké ráno i tobě, ty máš nejnovější zprávy.
1: Krásné ráno. Hasiči měli včera kvůli likvidaci následků silných bouří v Česku stovky výjezdů. Vláda projedná navýšení penzí podle věku nebo zákaz mobilů ve školách. V Evropské unii dnes vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Nejméně 5 mrtvých a přes 20 zraněných si vyžádalo zemětřesení v Peru. A fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentínu 1-0 po prodloužení a ovládli mistrovství světa. A obloha dnes bude polojasná, oblačná až zatažená, může i zapršet. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na řadě je teď naše další ranní hudební dvojce a ta nabídne koňské písničky. Čeká nás Blizzard Jiřího Grossmana a pak nás také nemine Marie Rotrova, píseň Kůň bílý. U Jiřího Grossmana to zmínit, že ten by dnes oslavil 85. narozeniny, my na něj společně zazpomínáme a to teď na rádiu Český Impuls za 3 minuty 3 čtvrtě na 9.
1: Hudební dvojice
2: a neb Vrána k vráně sedá.
3: Když jde blizzard s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koní už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí, a jen 7 mil.

Marianne, Marianne. Kůně už nemůže papat, skromil ho ten věčnej chvat.

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako led. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pondělí 20. červenec, blíží se 9. hodina. Ranní téma je dnes o severu Čech a my se těšíme, protože severní Čechy jsou region sklářů, hor, skal, vyhlídek a míst, kde vám zkrátka příroda dokáže vzít dech. České prázdniny na našem rádiu pokračují a mě zajímá, co máte na severní Čechách nejraději, co vás tam nejvíc překvapilo, co se vám jako první vybaví, když se řeknou severní Čechy. Je to místo, zážitek nebo chuť, jste ze severu nebo tam míříte na prázdniny, co byste ostatním rozhodně doporučili, na co je sever podle vás nejvíc pyšný a které místo vás tam nejvíc překvapilo?
1: Dneska ráno jste mě přinutili spočítat si, jak dlouho tady žiju. 50 let. Téměř přesně 50 let. Přistěhovala jsem se v 5. třídě a co mám nejradši? Úplně všechno. A miluju návraty, jsem s Ústí nad Labem, když z Lovosic přijíždíte k Ústí a rozvinou se před váma ty kopečky.
0: Tak to jsme rádi, že vás to dnešní ranní téma takto strhlo a donutilo se zamyslet. My pokračujeme v muzice let 60. až 80. Já vám ještě stále přeji hezké ráno a taky pohodový poslech.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
3: Pěkné ráno. Dominance Argentinců s Lionelem Messim končí. Finále mistrovství světa ovládlo Španělsko, které svalilo Argentínu 1-0 po prodloužení. Tlak evropského šampiona vyvrcholil na začátku druhé 15-minutovky. Proti oslabenému soupeři rozhodl o těsné výhře útočník Torres. Mužstvo z Pyrenejí završilo naprosto dominantní turnaj. V 8 zápasech inkasovali pouze jednou. V základní hrací době už 38 zápasů po sobě neprohrálo a vytvořilo nový evropský rekord. Během vyhlášení fotbalového šampionátu se zase předvedl Donald Trump. Po předání trofeje španělským mistrům světa se americkému prezidentovi totiž nechtělo z pódia. Americký prezident Donald Trump spolu s předsedou Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantinem si už při příchodu na hřiště vyslechli bučení z tribun. Pak společně hráčům Argentiny i Španělska pověsili na krk medaile a potřásli si s nimi rukou. Poté Trump s Infantinem přinesli pozlacenou trofej španělským fotbalistům na pódium a předali ji jejich kapitánovi Rodrymu. Ten pak zdvořile americkému prezidentovi naznačil cestu směrem z pódia. Trump ale radostně zapumpoval pěstmi, podal ruku dalšímu španělskému hráči a postavil se na okraj řady slavících Španělů, kde se natočil k fotoobjektivům. Za Trumpem se hned rozběhl rozesmátý Infantino, který prezidenta nabádal k odchodu. V tu chvíli za velké slávy a nadšení týmu zvedl pohár nad hlavu španělský kapitán. Češi objevují nové letní destinace. Zájem o dovolenou v Chorvatsku už několikátý rok v řadě klesá. Podle cestovní kanceláří část turistů vyměnila perlu Jadranu za Albánii nebo Bulharsko. Do Chorvatska nyní míří movitější klientela například na jachty nebo do luxusních rezortů. Stále víc Čechů také cestuje na sever, například do Norska nebo Dánska. Třeba zájem o letenky do Kodaně vzrostl zhruba o 70%, na Island o 50%. Nejvíc Čechů letos podle průzkumu agentury Czech Tourism míří do Itálie, v těsném závěsu je Řecko a Chorvatsko se dělí o třetí příčku se Španělskem. Slovensko hlásí rekordní počet volných pracovních míst. Firmám chybí tisíce lidí, zejména ve zdravotnictví a řemeslech. Ale zatímco Bratislava hledá 10 000 lidí, Prešov jen stovky.
4: Na Slovensku je momentálně viac volných pracovných pozícií než kedykoľvek predtým. Ich počet prekonal historické rekordy a prvýkrát v modernej histórii prekročil hranicu 140 000 volených pozícií. Z toho až polovica je v bratislavskom kraji. Regionálne rozdiely sú výrazné, a to aj v profesiách. Iba jedno majú spoločné, že najviac ľudí chýba v zdravotníctve, potom sú to montážni pracovníci v strojárstve a vodiči tranzitnej dopravy. Jozef Bálko, Slovensko.
3: A na jihu Česka bude většinou polojasno, na severu zase oblačno až zataženo a někde může zapršet. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kořica přeje hezké pondělní dopoledne s datem 20. července. A teď už další muzika let 60. až 80. Lenka Filipová, nahrávka Prý se tomu říká láska.

0: Minuta po čtvrt na deset posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na našem Facebooku tradičně zjišťujeme, jaký jste měli víkend, co jste dělali během soboty, neděle, zkrátka jak jaký byl váš víkend, a to v obrazech. Hledáme totiž fotky právě z víkendu. Já už koukám do komentářů, je tam opět přes 138 komentářů, respektive přesně 138, ať jsem přesný, ale troufám si tvrdit, že tam ještě i určitě nějaké přibydou, takže paní Lorencová navštívila zámecký park Blatná, dokonce teď před minutou přibyl nový komentář od Lama Gold, jsou tam nějaké lamičky vyfocené, tak taky děkujeme za povedenou fotografii. Dále koukám, že paní Renata Kričková vyrazila na Štěrkovnu, Dolní Benešov, moje malá vodní maniáčka Larinka, zachytila nám svého pejska, který je právě ve vodě. Dále koukám, že paní Eva Krejčová měla narozeninovou oslavu, tak pokud byla vaše paní Evo, tak dodatečně ještě všechno nejlepší. Tak co vy, jaký jste měli víkend, kde jste byli, co jste viděli, co jste zažili, to vše nám můžete také ukázat. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 2 minuty po čtvrt na deset a na řadě je naše letní kino. Michal David, píseň Největší z nálezů a ztrát.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Je to neuvěřitelné, ale už od roku 1982 posloucháme a milujeme tuhle písničku.
3: Ten vůz už je a na všech rozích byla zelená.
2: Song napsal Jiří Zmožek a ten nám ve středu v hudebním kalendáři poví, v čem byla tahle písnička pro něj zlomová, proč byla ve svahilštině a co řekla Marie Rotrová po chvilce naprostého ticha, když poprvé slyšela dnes legendární melodii. Startujeme ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: 10. posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hezké dopoledne nám Mětěže pod Řípem přeje paní Dáša, která hlásí studený vítr, 16 stupňů, ale zároveň i slunce. Tak hezké ráno i vám, dopoledne paní Dášo, krásný start nového týdne, děkuji za spolupráci. Máme 9:30 a teď už Rudolf Hrušinský, píseň Šel jsem světem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

0: Šel jsem světem
1: podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Minuta po 10:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Petr Kotwald, písnička Je v tahu. Pondělní ráno patřilo našemu rannímu tématu. České prázdniny s rádiem Český impuls pokračují. Nás dnes zajímal sever Čech. Těšili jsme se, protože severní Čechy jsou regionem sklářů, hor, skal, vyhlídek a míst, kde vám příroda dokáže vzít dech. My jsme objevovali krásy, které stojí za výlet, dali příběhy šikovných lidí a připomínali si tradice, které severním Čechám dávají osobitý lesk. Mě zajímalo, co máte na severních Čechách nejraději a co vás tam nejvíce překvapilo, co se vám jako první vybaví, když se řeknou severní Čechy, místo, zážitek nebo chuť. Jste ze severu nebo tam míříte na prázdniny, co byste ostatním rozhodně doporučili, na co je sever podle vás nejvíc pyšný a které místo vás tam nejvíc překvapilo, to, které nikde v průvodci nehledáte, ale stojí za to.
1: Jeli jsme na motorce na hrad Houska, tam jsme si vyslechli krásnou přednášku, došla jsem si i do pekla, tam jsem se poklonila před oltářem, jak říkali. Vrátili jsme se zpátky, začalo se zatahovat, tak jsme sedli na motorku, ujeli jsme pár metrů a šílený slejvák, bouřka jako blázen. Tak jsme zajeli na nejbližší benzínovou pumpu, že si dáme teda něco k jídlu, přečkáme bouřku, jenomže do benzínky uhodil blesk, takže všechno bez proudu, tak jsem říkala, peklo se s námi loučí.
2: No, 17 roku jsem tam byl v okolí Jablonce. Tak jak Zuzana Bobylková, takže já do Preciózy pro

0: různé perličky, protože jich tam mají opravdu tisíce druhů a barev a je to opravdu nádhera. Člověk, když tam vleze, tak tam stráví skoro půl dne. No a jinak severní Čechy jsou nádherné, Jizerské hory, Desná, Harachov, Mumlavské vodopády.
1: Dobré ráno, v severních Čechách jsem byla pouze jednou v Harachově. Samozřejmě Mumlavský vodopád a sklárny, super, ale byla jsem v Příchovicích, kde je muzeum Járy Cimrmana a to byl prostě nezapomenutelný zážitek, to byl prostě luxus. Procházela jsem tam kolem těch exponátů a jako bych procházela filmem Jára Cimrman ležící spící.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Pěkné dopoledne. Španělé jsou fotbaloví mistři světa. Argentínu porazili 1-0 po prodloužení. Španělští fotbalisté včerejší zápas vyhráli zaslouženě. Mluvila za něj hra na hřišti i statistiky. Dominovali ve střelách na branku, v šancích i držení míče. Španělé získali titul fotbalových mistrů světa podruhé, a to po 16 letech. Včerejší výhrou si přitom zapsali rekord v neporazitelnosti. Natáhli sérii bez porážky v normální hrací době nebo prodloužení na 38 utkání. 65-letý trenér španělského celku Luis de la Fuente se stal nejstarším trenérem, který kdy na šampionátu triumfoval. 19-letí hráči Lamine Yamal a Pau Cubarsí se zase stali nejmladšími mistry světa v tomto tisíciletí. Křídelník Barcelony Yamal je prvním hráčem mladším 20 let, který má zlato z mistrovství Evropy i světa. Argentina zase jako první mužstvo ve finále šampionátu v úvodních 90 minutách hry ani jednou nevystřelila. Jediné dva střelecké pokusy mimo branku vyslala až v závěru prodloužení. Uplynulé mistrovství světa ve fotbale bylo také nejgolovějším za posledních 56 let. Nepříjemnou dohru měli ve Španělsku oslavy titulu fotbalových fanoušků. Zahynul při nich v noci 13-letý chlapec a několik dalších osob utrpělo zranění, když se pod nimi zřítila fontána. Na tu rozjařený dav vylezl ve městě Ciudad Rodrigo na západě země. Na českých řekách a přehradách strmě přibývá plavidel, zvlášť v létě, proto hrozí vyšší riziko nehod. Varují před nimi záchranáři. Těm na dohlížení bezpečnosti pomáhá podle deníku Právo nově podvodní dron. Dokáže se potopit až do 100-metrové hloubky. Za posledních 10 let vyplul na tuzemské vodní toky zhruba dvojnásobek lodí nebo člunů, jejich zhruba 40 tisíc. A policisté se samopaly zasahovali v noci v pražském baru ve Stodůlkách. Barman totiž po hádce s opilými hosty vytáhl legálně drženou zbraň. Na místo okamžitě vyjeli nejbližší dostupné hlídky. V baru tak po krátké chvíli zasahovala asi 20 policistů, která velmi rychle situaci uklidnila. Při incidentu k žádnému zranění nedošlo. A dnes bude polojasno, oblačno, přechodně zataženo a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 10, po nich vás opět zdraví Adam Kořica, přeji hezké pondělní dopoledne s datem 20. července. A teď už Dalibor Janda, písnička Oheň, voda, vítr.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 20. červenec, já vám přeji hezké a ničím nerušené dopoledne. Do 10:30 naše letní kino a písnička Sexem z filmu Trhák zpívat bude Juraj Kukura. V pořadu Máme Česko rádi se dnes dozvíme, co jsou to chůdové stromy. Obdivovat je budeme v Boubínském pralese, a to o 10:30.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Písničky vzhůru nohama, tak ty nás čekají v rámci naší pondělní dopolední hudební dvojce, a to po půl jedenácté. Teď už Hana Kracíková a Mirek Tauzik z klubu českých turistů nás zvou do pralesa. Je to Boubín, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Jako dítě mě to tam nebavilo, ale s odstupem musím uznat, že sem je skvělý výlet pro porovnání, kolik práce a let stojí za podobou dnešních obhospodařovaných lesů. Pokud se někdo do Boubína nedostane, jak byste mu ho vykreslil?
3: Tak určitě pohádkově. Vedle sebe tu rostou vysoké listnáče i jehličnany. Nejstarším stromům mimochodem je tu kolem 400 let. Další leží popadané na zemi i opřené na jiných stromech a keřích. Mládím byste určitě neprošla a taky často můžete zakopnout okořeny a pařezy a sem tam se stromy rozestoupí a vy uvidíte palouček jako stvořený pro výlí tanečky.
2: Mirku, my bychom měli posluchačům především poradit, kudy pralesem projít, protože do jádra se z pochopitelných důvodů nesmí. Připomeňte, kudy se dát.
3: Já doporučuji trasu z Kubovy hutě po modré nebo zelené turistické značce. Ta vás pak zavede třeba i ke kapli svatého Huberta, ve které se modlívali myslivci před hony. Dostanete se ale také na hru Boubín s rozhlednou, z té je možné vidět prales jako z letadla.
2: Oblíbeným zastavením turistů je Boubínské jezírko. To vybudovali v 19. století kvůli plavení dřeva do sklárny v Lenoře. Podrobnosti o tomhle jezírku nebo boubínském pralese obecně získáte přímo na místě z tabulí naučných stezek. Mirku, co jsme o Boubínu ještě neříkali?
3: Třeba o chůdových stromech nebo kořenech. Používají se oba výrazy, ale je to jedna to též. Představte si to následovně. Máte před očima strom a místo kořenů plavících se od kmenu po zemi je pod nimi ještě pořádá díra. Tvarem to připomíná vidličku obrácenou bodci dolů. Strom s takovými kořeny nerostl ze země, ale z kmene jiného už padlého stromu. No a ten zrtvel, zmizel a kořeny tak objímají vlastně už jen vzduch.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělní dopoledne, 20. červenec, my si teď v parném létě zahrajeme, prosím vás, zimní písničky, abychom se aspoň tak trochu nějak ochladili. Zaobalili jsme to do naší hudební dvojice a ta dostala název Písničky vzhůru nohama. Čeká nás Jaroslav Nohavica a jeho Ladovská zima jinak a pak nás také nemine nahrávka Zima Hany Zagorové. Tak jo, pojďme na to, já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím za sebe. Vám přeji hezké a ničím nerušené pondělní dopoledne. Po 11. už se na každého z vás těší kolega Ludvík Pospíšil a my si to společně střihneme zase zítra po 6. hodině ranní. Do té doby se mějte krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou a teď už zima v éteru Rádia Český impuls. Dobrý den.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
1: Hudební dvojice
5: Anet, co mají písničky společného?

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypal jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do aralky. Ladovská zima za okny je, a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská

Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopců u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popočil ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokátor nohavica. Vlado vzkázy má za okny a srdce jí má bílá nostalgie. Vlado

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: Hezké dopoledne. Už rostou ceny benzínu a nafty. V Česku dnes totiž přestala platit jejich regulace. Tu vláda zavedla na jaře v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška vláda zrušila zastropování marže distributorů paliv a snížení spotřební daně na naftu. Ještě o víkendu se mohl benzín prodávat maximálně za skoro 43,5 koruny za litr. Nafta za drobně přes 42 korun. Teď už je to opět na pumpařích. Zpravodajové ČTK zjistili, že v Praze ceny na benzínkách stouply od desítky haléřů až koruny. Nafta většinou zdražila víc než benzín. Někde ale stojí palivo stále stejně. Podle reportérů Novinek.cz je znát hlavně zdražení v porovnání s pátečními cenami. Pohybuje se v řádech desítek haléřů až 2 korun. Včera se na mnoha čerpacích stanicích po republice tvořily fronty. Lidé si ještě na poslední chvíli chtěli natankovat levněji. Lesy náhle zaplavily hřiby. Přehánky přispěly v některých lokalitách Česka doslova k houbařským žním. Bohatý na houby je aktuálně zejména severozápad a sever Česka. Kromě hřibů se lidé na sociálních sítích chlubí košíky plných lišek a masáků. Bedly nosí také houbaři z Křivoklátska. Na lepší podmínky si budou muset lidé počkat hlavně na jihu Moravy. Situace se suchem je tam v rámci Česka nejhorší, což dokládá i meteorologická mapa pravděpodobnosti růstu hub. Na jihu a východě Moravy nastal čas sklizně drobného ovoce. Zájem mají sadaři a zahrádkáři, jenže také ptáci.
3: Momentálně se sklizí rybí z angres, mirabelky, višně a borůvky. Úroda dobrá, jenomže do akce jdou ve velkém samozběratelé. Ponejvíce v hejnech se pohybující špačci, žrouti s dokonalým intelektem a kosy. Jak jim zabránit v horech, to vědí poučení sadaři a zahrádkáři. Dnes oni, později vinaři, užívají mimo jiné velkých maket pohyblivých dravců. Jako pomocná metoda se osvědčují nejrůznější akustické plašiče, často napodobující rozlobené slovácké kypré ženy. Jan Čadar, Zlínský kraj.
2: V Česku se výrazně ochladilo. Na většině stanic teploty klesly pod 10 stupňů. Na Šumavě se místy dostaly dokonce pod bod mrazu. Nejnižší teplotu naměřili meteorologové na stanici Kvilda Perla, kde bylo minus 3,3 stupně Celsia. Do střední Evropy bude podle nich nadále proudit chladnější vzduch, takže nízké ranní teploty čekají Česko i v dalších dnech. Přes den budou kroužit kolem 20. O víkendu se už opět vrátí tropické léto. A dnes bude na jihu republiky většinou polojasno, na severu zase spíš oblačno, přechodně až zataženo a někde může i zapršet. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Krásný zbytek dne vám přeje Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 11. hodině, krásné dopoledne přeje Ludvík Pospíšil a vybírám vám písničky. Začneme Pavlem Vítkem a nahrávkou Má svůj den.

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu, no a taky se díváme ke kořenům české populární hudby, a to pravidelně ve středu v 12. v hudebním kalendáři. Hit Marie Rotrové, Ten vůz už jel, měl původně slova z londýnského telefonního seznamu. Skladatel Jiří Zmožek to vysvětlí právě v hudebním kalendáři, tady na Českém Impulzu.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Pondělní program Českého Impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Hned po půl dvanácté Václava Neckáře se svou Mášou. No a je lepší pít nebo dobře slyšet? To je dilema. Vyřeší ho Televarieté, tedy Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová, dnes odpoledne ve 16:45. Už od 4 hodin vysílá Saša Hemala, Scénky a vtipy.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Stala.

0: Tolik Věra Špinarová v programu Českého impulzu. Za chvíli 12. hodina se zprávami. No a právě teď bude zpívat Petra Černocká svoji Saxanu. No a co k téhle písničce řekne Lucie Vondráčková? Lucie je patronkou Hudební krabičky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
6: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
7: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Petru Černockou určitě všichni dobře znáte, ale málo kdo ví, že je to velká milovnice zvířat a můžu vám říct, že vždycky, když najde nějaký opuštěný koťátko, tak si ho vezme k sobě. Takže tady je Saxana, která miluje zvířata.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Pěkný den. Češi vzali čerpací stanice útokem. Snažili se stihnout si natankovat dřív, než skončí vládní regulace cenových stropů na paliva, kterým odzvonilo s víkendem. Benzínky tak zaznamenaly v předchozích dnech nárůst poptávky řidičů zhruba o 10%, na některých místech i vyšší. Část motoristů se pohonými hmotami za nižší ceny předzásobila. Vyšší zájem byl patrný hlavně u nafty. Vyplývá to z informací provozovatelů čerpacích stanic oslovených agenturou ČTK. Po dnešním konci regulace cen paliv se znovu řídí ceny benzínu a nafty pouze podle tržních mechanismů. Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích dnes ve srovnání s pátkem většinou stouply, zatím jen o desítky haléřů až koruny. Dnešní nehoda na obchvatu Jihlavy hlásí 5 zraněných. Po nehodě 2 osobních aut zdravotníci 2 lidi s vážnějším zraněním přepravili do nemocnic v Brně letecky. Místo havárie bylo po nehodě neprůjezdné. Před 11. hodinou se provoz podle policejní mluvčí podařilo obnovit. Slovensko hlásí rekordní počet volných pracovních míst. Firmám chybí tisíce lidí, zejména ve zdravotnictví a řemeslech. Zatímco Bratislava hledá 10 000 lidí, Prešov jen stovky.
4: Na Slovensku je momentálne viac volených pracovných pozícií než kedykoľvek predtým. Ich počet prekonal historické rekordy a prvýkrát v modernej histórii prekročil hranicu 140 000 volených pozícií. Z toho až polovica je v Bratislavskom kraji. Regionálne rozdiely sú výrazné, a to aj v profesiách. Iba jedno majú spoločné, že najviac ľudí chýba v zdravotníctve, potom sú to montážni pracovníci v strojárstve a vodiči tranzitnej dopravy.
3: Praha se chystá na velkou tenisovou slávu. Na Štvanici dnes začíná turnaj kategorie WTA 250, na kterém se představí i nejlepší tenistky světa. Mezi hlavní favoritky bude patřit Češka Marie Bousková, která obhajuje titul z loňského roku.
5: Myslím si, že ten turnaj je hrozně nabitý, těžký zápasy, takže první zápas bude prostě plná koncentrace, jít si pro to a samozřejmě tam bude publikum, takže vím, že bude určitě víc nervy, ale budu se s tím snažit poprat co nejlíp to a doufám, že to vyjde.
3: Turnaj WTA v Praze potrvá celý týden a vyvrcholí nedělním finále. Dnešek bude většinou polojasný, v severní polovině území postupně čekáme převážně oblačno a ojedinělé na severu místy se vyskytnou přehánky. Naměříme do 22 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 24. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Tolik zprávy ve 12 hodin. Krásné poledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No a co byste řekli na Lenku Filipovou a na písničku Ať je show? Život je

0: Heidi Janku v programu Českého impulzu. Za chvíli otevřeme naše letní kino. Tentokrát promítneme písničkou z muzikálu Starci na chmelu. Karel Gott bude zpívat s Janou Petru a písnička se jmenuje Den je krásný. No a co nás čeká večer v televizi? Víme a povíme přesně v 12:30. Saša Hemala připravuje televizní tipy Českého impulzu.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Je to neuvěřitelné, ale už od roku 1982 posloucháme a milujeme tuhle písničku.
3: Ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená.
2: Song napsal Jiří Zmožek a ten nám ve středu v hudebním kalendáři poví, v čem byla tahle písnička pro něj zlomová, proč byla ve svahilštině a co řekla Marie Rotrová po chvilce naprostého ticha, když poprvé slyšela dnes legendární melodii. Startujeme ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

plak, tam šáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani zem, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani plášť, tam šáky neplatí. Ani prach.

0: Českým po pondělí 20. července svátek slaví Eliáš. No a hned po půl jedné vám budeme hrát Jitku Zelenkovou písničku Mám chuť psát. Hned po televizních typech.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Již po třetí se v tomto měsíci můžete vypravit do Ostravy za zločinem a zřejmě to bude stát za to, neb autoři slibují téměř horor. Zavražděn je ukrajinský dělník a unesen bohatý ostravský lichvář i se svou manželkou. Zdánlivě nesouvisející zločiny však propojuje hrůzný nález v jedné garáži. Tichošlápek, tak to je název pokračování místa zločinu Ostrava ve 2010 na ČT1. Jestli si počítáte a odškrtáváte krimiseriál Specialisté, pak vězte, že dnes večer jsou na pořadu 159. a 160. pokračování. V tom prvním případě se jedná o koláček štěstí, tak zní totiž název této epizody, a v tom druhém případě nás čeká v 21.20 též na nově falešná můza. Jestli uvažujete sestěhovat se do domu, kde na dožití bydlí starší dáma, pak zvažte situaci a ještě předtím, než tento zásadní krok učiníte, se podívejte na černou komedii Baba na zabití. V níž si dva mladí manželé koupí dům, krásný dům v Brooklynu, a tím si splní svůj životní sen. To by ale tady nesměla bydlet stařenka jako Věchýtek, která se ale časem promění, když to řeknu s trochou nadsázky, v čarodějnici. Baba na zabití, příjemný snímek na pondělní večer ve 20 hodin na Prima Max. Přeji hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Pondělní program Českého impulzu právě teď pustíme na stroj času a vrátíme se do roku, který půl republiky mělo na tričku. Určitě si pamatujete, jak byla bílá trička a na těch byly velké dvě osmičky. Rok 1988, tenkrát to bylo hodně rozšířené. V tomhle roce Dalibor Janda naspíval písničku Padá hvězda a Turbo Lásku z pasáží. No a my si zahrajeme obě v naší hudební dvojici.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Hudební dvojice
9: aneb jako vejce vejci.

Posloucháte Český impuls. Moře a nic víc, nuda, klid a hic, nad obzorem

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezké odpoledne. Ve Zlíně pomalu po 12 dnech končí práce hasičů. Situaci na místě požáru 34. budovy ze čtvrtka 9. července sleduje náš zpravodaj Jan Čada. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den přeji, zatím platí to, co o víkendu na požářiště dohlíží už jen několik hasičů. Do akce jdou vyšetřovatelé, pokračují také výslechy svědků. Až hasiči dokončí prolévání sutin, vrátí těžce poničenou 11. podlažní 34. budovu zlínského průmyslového areálu, majiteli tedy společnosti Klím. A ta rozhodne, kdy a jak začne s plánovanou, zřejmě velmi náročnou demolicí.
1: Češi objevují nové letní destinace. Zájem o dovolenou v Chorvatsku už několikátý rok v řadě klesá. Podle cestovních kanceláří část turistů vyměnila perlu Jadranu za Albánii nebo Bulharsko. Do Chorvatska teď míří movitější klientela, například na jachty nebo do luxusních rezortů. Stále víc Čechů také cestuje na sever, například do Norska nebo Dánska. Třeba zájem o letenky do Kodaně vzrostl zhruba o 70%, na Island o 50%. Nejvíc Čechů letos podle průzkumu agentury CzechTourism míří do Itálie. V těsném závěsu je Řecko a Chorvatsko se dělí o třetí příčku se Španělskem. Řidiči v Teplicích musí ode dneška počítat s komplikacemi. Silničáři začínají opravovat velmi vytíženou silnici číslo 13 na zhruba půlkilometrovém úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Práce potrvají 2 měsíce. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová vysvětluje, že oprava už byla nutná.
3: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení.
1: Na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem se několik lidí nakazilo malárií. 4 pracovníky letiště nakazil komár, který přicestoval letadlem. S odvoláním na mluvčí letiště to píše agentura DPA s tím, že navzdory bezpečnostním opatřením se nedá vyloučit, že se infikovaní komáři dostanou například do nákladového prostoru letadel. Podrobnosti o zdravotním stavu čtveřice nejsou zatím dostupné. Mluvčí letiště ani neuvedl, jestli infikovaní skončili v nemocnici. Dnes čekáme i dál sluníčko i mraky. Na severu se místy vyskytnou přehánky. Naměříme kolem 20 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 24. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 13. hodině bude zpívat Iveta Bartošová Tichou píseň. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju krásné pondělní odpoledne.

0: Pondělí na Českém Impulzu, to jsou české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli si promítneme aspoň kousek z filmu Medvídek, ve kterém se objevila písnička Si jako dlouhý most. Zpívat ji bude Eva Olmerová v našem letním kině. A taky se vypravíme do světa, do amerického Los Angeles. O tom se říká, že v něm nic není. Náš cestovatel Jirka Kolbaba ale nesouhlasí. A k jakým památkám nás Jirka pozve, tak to uslyšíte už za chvíli, přesně v 14:30 na Českém Impulzu.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Krásná písnička, plná citu, nás čeká po půl druhé na Českém Impulzu. Hana Zagorová se bude ptát, kam jdou. Hrajeme české písničky celý den. A ještě předtím pokračujeme v putování po americké Kalifornii.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Dnes budeme v Los Angeles. Zlí jazykové říkají, že v Los Angeles nic není. Proti San Francisku, co se atmosféry třeba týče, co bys jim vzkázal?
3: Tak já musím říct, že to je také krásné město. Mně se nesmírně líbí. Je pochopitelně daleko roztaženější. Není tak kompaktní jako třeba San Francisco. Je nesmírně rozsáhlé, 2,5 tisíce kilometrů čtverečních, a má svoji atmosféru. Mně osobně se líbí ta fantastická nákupní střediska, banky, moderní stavby, líbí se mi palmy a bazény u těch soukromých domů, těch světových celebrit, ať už z oblasti politiky, biznisu, anebo třeba show biznisu. Líbí se mi pochopitelně celý Hollywood a o něm si určitě něco málo řekneme. To město má svoji úžasnou atmosféru, já ho mám tedy nesmírně rád.
2: Říká se také, že každý, kdo zavítá do Los Angeles, neměl by vynechat ty slavné hollywoodské ateliéry. Měl jste si možnost zavítat do nich, podívat se na ta místa, kde vznikaly ty slavné filmy?
3: Pochopitelně, že jsem v hollywoodských ateliérech byl, to si člověk nemůže nechat ujít. Také jsem byl na Hollywood Boulevard, na Sunset Strip a na Beverly Hills, tam všude prostě vnímáš tu filmovou tvorbu, to je úplně prostoupeno toto město tou filmovou legendou. Můžeš dokonce potkávat tady tyto velké filmové světové celebrity. I já jsem tady potkal třeba Eddie Murphy, jsem viděl, nebo Clinta Eastwooda jsem dokonce potkal svého času tady v Kalifornii, takže není to vůbec žádný problém.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když si kluci poprvé všimnou barvy divčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

zatím všem loukám, co kvetou. Motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká jak vlásek a velká jako svět. Je láska prvních lásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vini, chtějí zápasit. I knoflík jenž jim schází, si přišívají dne. Když první láska vchází, když je klub

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou

a říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější sen.

0: Odpolední program Českého Impulzu pondělí 20. července. Jiří Grossman mi dnes oslavil 85. narozeniny. Pane Jiřího si zahrajeme, bude to písnička Blizzard a hned potom Marie Rotrová, Kůň bílý. Sečteno podstrženo, je to hudební dvojice a jsou to koňské písničky na Českém Impulzu.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max.

0: nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hudební dvojice
4: a NEP. Dva jsou víc než jeden.
5: Když jde blizár,

Jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7

lilák, Marie. Úně už nemůže papat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, z láhve brandy upíjí.

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

kašli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako led. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Vláda podpořila rostoucí penze. Od příštího roku by lidem mohl od jejich 80 let narůst důchod každých 5 let o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, kterým bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 zase mohla zvedat také za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu schválila dnes vláda a dostane ji k projednání sněmovna. Na síti X to oznámil ministr práce Aleš Juchelka. Roční výdaje na obě opatření by podle nejmírnějšího scénáře vzrostly od příštího roku do roku 2060 ze zhruba 2,5 miliard korun na víc než 60 miliard. V Praze 10 je bez vody 12 tisíc odběratelů. Pražské vodovody a kanalizace v lokalitě odstraňují havárii vodovodního řadu, uvedli to na webu. Výpadek dodávek pitné vody zasáhl Malešice, Strašnice a Křeslice. Nouzové zásobování se daří zajišťovat postupně. Opravy by mohly být hotové ještě dnes večer. Na dálnici D5 u Plzně musí řidiči počítat s omezením. V tunelu Valík je kvůli plánovaným pracím omezená rychlost. Ve středu tunel silničáři během dne podle naší zpravodajky Kláry Fajstové zavřou hned třikrát. Dobré odpoledne, Kláro.
2: Hezký den. Na plánovaných úpravách technologického zázemí tunelu se pracuje od pondělního rána do středeční 16. hodiny. Po dobu prací je v místě snížena rychlost na 80 km v hodině. Ve středu odpoledne pak bude tunel kvůli technickým zkouškám třikrát na 15 až 20 minut úplně uzavřen, a to od 12.30, 13.30 a 15 hodin. Policisté žádají řidiče o trpělivost a respektování pokynů i dopravního značení.
1: Fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole mistrovské části Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. K postupu do hlavní fáze potřebují vyřadit dva soupeře. Podzim v evropských pohárech mají letenští jistý. Pokud by český vicemistr proti čtvrtému týmu poslední sezóny francouzské ligy neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy, podobně jako před rokem Plzeň. Zítra bude postupně přibývat mraků, hlavně na severu a severovýchodě se místy objeví přehánky. Naměříme kolem 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Lenka Filipová, Částečné zatmění srdce. Tak to bude první písnička po 14. hodině. Dobré odpoledne přeje Ludvík Pospíšil.

si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh

0: České písničky 60. až 80. let celý den, tak to je program Českého Impulzu. I když za chvíli děláme malou výjimku, máme tu písničku trochu mladší, Radek Valenta, Princezna Zemlejna. Bude to písnička z našeho letního kina, nemusím dodávat, že tahle písnička je z pohádky, která má stejný název, tedy Princezna Zemlejna. No a za pár minut už máme Česko rádi, dozvíme se, co jsou to chůdové stromy. Obdivovat je budeme v Boubínském pralese. Máme Česko rádi, vysíláme přesně v 14:30 na Českém Impulzu.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, stávej, už bude den.

0: Pondělní program Českého impozo slibuje Dalibora Jandu hned po půl třetí písničku Modré nad hlavou. A to se nám v tuhle chvíli hodí, protože jdeme cestovat. Hana Kracíková, Mirek Tausik z klubu českých turistů nás pozvou do pralesa. Je to Boubín.
1: Máme Česko rádi.
2: Jako dítě mě to tam nebavilo, ale s odstupem musím uznat, že sem je skvělý výlet pro porovnání, kolik práce a let stojí za podobou dnešních obhospodařovaných lesů. Pokud se někdo do Boubína nedostane, jak byste mu ho vykreslil?
3: Tak určitě pohádkově. Vedle sebe tu rostou vysoké listnáče i jehličnany. Nejstarším stromům mimochodem je tu kolem 400 let. Další leží popadané na zemi i opřené na jiných stromech a keřích. Mlázím byste určitě neprošla a taky často můžete zakopnout okořeny a pařezy a sem tam se stromy rozestoupí a vy uvidíte palouček jako stvořený pro výlí tanečky.
2: Mirku, my bychom měli posluchačům především poradit, kudy pralesem projít, protože do jádra se z pochopitelných důvodů nesmí. Připomeňte, kudy se dát.
3: Já doporučuji trasu z Kubovy hutě po modré nebo zelené turistické značce. Ta vás pak zavede třeba i ke kapli svatého Huberta, ve které se modlívali myslivci před hony. Dostanete se ale také nahoru Boubín s rozhlednou, z té je možné vidět prales jako z letadla.
2: Oblíbeným zastavením turistů je Boubínské jezírko. To vybudovali v 19. století kvůli plavení dřeva do sklárny v Lenoře. Podrobnosti o tomhle jezírku nebo Boubínském pralese obecně získáte přímo na místě z tabulí naučných stezek. Mirku, co jsme o Boubínu ještě neříkali?
3: Třeba o chůdových stromech nebo kořenech. Používají se oba výrazy, ale je to jedno a to též. Představte si to následovně. Máte před očima strom a místo kořenů plazících se od kmenu po zemi je pod nimi ještě pořádná díra. Tvarem to připomíná vidličku obrácenou bodci dolů. Strom s takovými kořeny nerostl ze země, ale z kmene jiného už padlého stromu. No a ten zetlel, zmizel a kořeny tak objímají vlastně už jen vzduch.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Ford.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Dneska vám pustím něco opravdu osobního, hymnu mé puberty. Svou lásku jsem rozdál od Karla Kahovce. V době dospívání jsem obdivovala Karla Kahovce, Petra Nováka, Karla Černocha a znala jsem všechny jejich písničky nazpaměť. A když Karel Kahovec přijel na koncert do Turnova, tak já, 15-letá puberťačka ze Sekyakových Louček, jsem samozřejmě byla na koncertě úplně vepředu. Ječela jsem, jak se správně ječí, a dokonce jsem si i roztrhala tričko. A každý má nějakou písničku, která je spojená s léty, kdy začíná brát rozum, ale ještě ho nemá zbytečně moc. A svou lásku jsem rozdala.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
3: Pěkné odpoledne. Zákaz mobilních telefonů na školách je o krok blíž skutečnosti. Uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga, podle kterého byla podpora kabinetu jednomyslná. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něho nadbytečná, protože omezení pro používání mobilů a dalších zařízení mohou školy už teď upravit ve svých řádech. Plaga dnes v reakci Benešovi doporučil, aby si přečetl celý materiál a podíval se do škol, které už telefony o přestávkách omezily. Má za to, že pak by dětský ombudsman změnil názor a návrh podpořil. Předkladatelé navrhují, aby zákaz začal platit od září příštího roku. Týkal by se dětí v mateřské škole, základní i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek by měl podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Provoz pražského metra omezil golfový kočárek v kolejišti. Ten tam spadl naštěstí prázdný ve stanici IP Pavlova. Stalo se to nejspíš kvůli tlaku vzduchu přijíždějícího metra. Asi hodinu pak na lince C nejezdily soupravy mezi stanicemi Florence a Pražského povstání. Mluvčí pražské policie agentuře ČTK sdělil, že se nikomu nic nestalo. V uzavřeném úseku přes centrum města mohli cestující využít náhradní autobusy. Podkrušnohorští farmáři začali sklízet zeleninu. Stejně jako jejich kolegové z dalších částí Česka si vedle byrokracie, nedostatku lidí a zahraniční konkurence stěžují hlavně na vrtkavé počasí. Jaká bude sklizeň, předpovídá náš zpravodaj Dušan Valenta. Dobré odpoledne, Dušane.
4: Zdravím z Podkrušnohoří. Cibule, mrkev, zelí. Právě tahle zelenina se teď začíná sklízet a farmáři příliš spokojení nejsou. Počasí se podepsalo na kvalitě, vadilo sucho v kombinaci s prudkými lijáky. Když se k tomu přidají další problémy, třeba nezájem brigádníků, kteří jeden den přijdou a další se už neobjeví, nebo administrativní povinnosti, je jasné, že zeleninových plantáží i pod Krušnými horami ubývá. Česko je teď soběstačné zhruba ze čtvrtiny, u produkce zelí a mrkve pak z poloviny.
3: Britský král Karel III. Pověřil Andyho Burnhama sestavením vlády. Informuje o tom Buckinghamský palác. Očekává se, že šéf Labouristů a nástupce Keira Starmera v premiérském křesle jmenuje svůj kabinet odpoledne. Na zítra je už naplánované první zasedání nové vlády. Burnham je za posledních 10 let 7. britským premiérem, z toho už 4. za vlády Karla III. Zítra má být postupně na obloze mraků víc, na severu a severovýchodě budou místy i přehánkové. Naměříme do 22 stupňů, na jižní Moravě bude i 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Tolik zprávy v 15 hodin, uvidíme, co přinesou následující minuty. Vy se to dozvíte opět ve zprávách Českého impulzu. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju hezké odpoledne a mám pro vás Michala Penka.

0: Pondělí odpoledne na Českém Impulzu, tak to jsou české písničky 60. až 80. let, jedna za druhou. Za chvíli Ladislav Štajdl, Miluji tě, písnička ze seriálu Zkoušky z dospělosti, promítá naše letní kino. No už za hodinu se dozvíme, jestli je lepší pít nebo dobře slyšet. Tohle dilema rozsekne Televarieté. O 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy, těší se na vás Alexander Hemela na Českém Impulzu.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Českým z české písničky celý den. Písničky nejen hrajeme, ale taky se díváme k jejich kořenům. A to vždy ve středu v 11:30 v hudebním kalendáři. Hit Marie Rotrové, Ten vůz už jel, měl původně slova z londýnského telefonního seznamu. To by chtělo vysvětlení, udělá to skladatel Jiří Zmožek. Vysvětlí nám, jak k tomu došlo ve středu v 11:30 ve zmiňovaném hudebním kalendáři.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: O 4 ráno, nebo víc, jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím.

ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

místa na spaní. A co víc, o co bych si mohl víc teď přát, to je tvá

0: Tady je Český impuls, náš letní program. To slovo letní je v tuhle chvíli poměrně důležité, protože před námi jsou písničky vzhůru nohama v naší hudební dvojici. V parném létě si zahrajeme zimní písničky. Je to trochu recese. Jaroslav Nohavica bude zpívat Ladovskou zimu jinak a Hana Zagorová přidá písničku Zima, zima. Já si jdu pro svetr, taky pro šálu a rukavice, jsem Ludvík Pospíšil a zítra naslyšenou.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hudební dvojice
7: aneb 1+1.

za vlčkou vlčka, co blohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti.

Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomy, zamrzly mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch hravných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Mladovská zima zákliná a srdce jí má bílá nostalgie.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkný den. Vláda podpořila zákaz mobilů ve školách. Podle schválené předlohy se má týkat dětí ve školce, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek má podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád stejně jako dosud. Uzákonění navrhli poslanci, ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš.
2: Děti o přestávkách. Mně to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Teďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
1: Babiš s Plagou zdůvodňují plošný zákaz doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Poukazují na možný vznik závislosti, na deprese a úzkosti. Také na menší životní spokojenost, ztrátu pozornosti dětí ve škole a jejich horší výkony. Práce po požáru ve Zlíně jdou dobrým směrem. Teploty na požářišti výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu klesají. Vliv na to mělo i počasí, které do regionu v uplynulých dnech přineslo přeháňky a bouřky. Mluvčí krajských hasičů to řekla agentuře ČTK. Hasiči rozsáhlý požár likvidují 12. dnem. Jak dlouho ještě jejich zásah potrvá, nechtěla mluvčí předjímat. Objekt se několik hodin po vypuknutí požáru na severní a západní straně zřítil. Jeho trosky hasiči či stále prolévají vodou. Ministr vnitra Lubomír Metnar klidní možné obavy. Podle něj je bezpečnostní situace v Česku stabilizovaná. Prohlášením reaguje na varování německého protějšku, který upozornil na vysoké riziko útoků v Německu. Podle Metnara nejsou informace, které by vyžadovaly, aby se současná opatření měnila. Slovenské vodovody jsou děravé. Na cestě k zákazníkovi se ztratí třetina vody a to je rekord. Vyplývá to z nejnovější analýzy, která odhalila vážné nedostatky v technickém stavu vodovodních systémů i v měřeních. Aby se takovým ztrátám zamezilo, potřebná je obnova infrastruktury.
3: Na Slovensku působí 14 vodárenských spoločností a všetky hlásia dlhodobo straty vody v potrubiach. Situáciu sa snažia riešiť aktívnym vyhľadávaním netesností, obnovou potrubí a modernizáciou meracích systémov. Vyžaduje si to vysoké investičné náklady, pritom vodári musia myslieť aj na optimálne nastavenie regulačného prostredia. Za ekonomicky oprávnené náklady totiž uznáva regulačný úrad len straty do 20% dodanej pitnej vody.
1: Zítra bude postupně přibývat mraků, hlavně na severu a severovýchodě se místy objeví přeháňky. Naměříme kolem 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Přeji hezké pondělní odpoledne, přátelé. Už máme 20. července. Tak se většina z nás asi raduje, že prožíváme letní, mnohdy i teplé dny, ale dnes má svůj svátek Eliáš, kterému samozřejmě blahopřejeme. Ovšem stará pranostika praví, že na svatého Eliáše dopoledne léto a odpoledne podzim. Tedy neberme to doslova, přátelé, ale přece jen už je to takové lehké varování, že ty dny už to slunce nebude mít takovou sílu a razanci jako doposud. Ale naši posluchači jsou chytří a vždy si najdou nějakou činnost, která odpovídá tomu, co se kolem nás právě děje. No, když bude nejhůř, tak se navštíví lékař, jako to v naší první scénce udělali Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová. Ale ještě předtím je tu takový malý povzdech Michala Davida. To zas byl den. Tak pojďme na to.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trou. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Český impuls a my vám, přátelé, hrajeme též ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Ovšem, se sluchem to může být trošičku horší, což nám za maličkou chvíli prozradí Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák, kteří, jak se zdá, navštívili lékaře, anebo se alespoň tomu doktorskému tématu věnovali. A otázka prý zní, zda je lepší pít a nebo dobře slyšet. Jak to spolu souvisí, to už nám tito dva určitě ozřejmí.
1: Když jsem vám povídal ten vtip o tom nahluchlým, jak přišel k ušaři, a ten ušař mu povídá, pijete?
2: No a ten dotyčný povídá, a co máte dobrýho, pane doktore? To už jste mi povídal.
1: Já to neznám.
2: No tak.
1: Jsem to zapomněl možná, nejno. Víte, ale já vám chtěl říct jiné. Já jsem vám chtěl říct, jak taky ten ušař povídá, pijete?
2: Jo.
1: A ten pacient na to, no tak já si přihnu rád, pane doktore. A ten odborník povídá, tak nepijte a budete slyšet.
2: Jo.
1: A ten pacient povídá, to se na to vykašlu, pane doktore, máš to, co piju, je daleko lepší, než to, co bych mohl slyšet.
2: Mně se tady zdá přinejmenším nevkusný dělat si legraci z nedoslýchavých. Zejména, když vy sám jste hluchej.
1: Jak, prosím?
2: Jak ta bílá kopřiva, hluchavka.
1: To je nevkusný tohle, to je nevkusný. Já na tom nejsem náhodou tak nejhůř. Připouštím, že můj sluch není prvotřídní kvality, ale furt ještě slyším něco, co chci. Já jsem byl tuhle zrovna taky u ušaře, tedy, a narvaná čekárna, otevřeli se dveře ordinace a sestra povídá, další, prosím. Já vletěl do dveří a ona povídá, pardon, jste na řadě? Já povídám, ne, sestro, nejsem, ale jsem jediný, který vás slyšel.
2: Pokud teda nedoslýchá starší člověk, že jo, jako jste vy, jo, tak to je normální, ale já mám strach o ty mladý, že ohluchnou z těch decibelů.
1: A to se nebojte, organismus člověka se přizpůsobuje podmínkám. Jo. Já jsem přesvědčený, že ty rock'n'rollový generace už se rodějí s vystuženýma bubínkama, mami.
2: Ale no jo, ale stejně nepochopím, že vydrží třeba 4 hodiny v takovém kraválu.
1: No tak já bych neříkal kravál, když jde o hudbu.
2: No tak pardon.
1: A že 4 hodiny, víte, to je relativní. Pro někoho je to moc, pro někoho málo. Pojďte, kolegyně, vezměte si Wagnera, teda Richarda Wagnera.
2: No klidně, kdyby mě chtěl.
1: Ale jo, jemu už na životě nezáleží. Ne? Takový Richard Wagner, když je někdo fanda na Wagnera, tak splivne soumrak bohů, to je opera, víte? Jako Budulínek jednohubku. Ale já jsem na to koukal, nedávno to šlo v televizi, ten soumrak bohů. Je to teda hezký, jo, je to moc hezký. Je to, já bych řekl, typický Wagner, jo. Ale ono se to trošku jako když vleče, víte? Já jsem se vám podíval takhle v 11 na hodinky a ono bylo 8:45.
2: Vy asi nejste moc muzikální.
1: Ale jo, a na kratší
2: to
1: věci.
2: To já jo. Já mám dokonce doma piano. Jo. A pořád s otevřeným víkem.
1: Proč?
2: No, kdyby mě někdy napadlo učit se hrát, víte. Ale takhle otevřený piano je i jinak užitečný. No. Tuhle vám přišla ke mně jedna známá a omylem si sedla na klávesy a vyjekla, Ježišmarja, 2,5 oktávy, od zítřka musím začít hubnout. Teda, mezi náma, ona měla...
1: No jo, no já, 2,5 oktávy.
2: 2,5 oktávy, ano.
1: Já znám ženskou, ta má 3.
2: Ne, ta je hodně
1: ta velká. Ta si koupila bikiny nedávno,
2: yeah.
1: Už na léto, na příští, jo.
2: Yeah.
1: A takhle si je doma v kuchyni zkoušela.
2: Yeah.
1: A ten její na ní kouká a povídá, poslouchej, holka, ty bikiny pro tebe nejsou vhodný. Víš, on, bikiny, to je ostrov a ne světadíl.
0: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: Je to neuvěřitelné, ale už od roku 1982 posloucháme a milujeme tuhle písničku.
4: Ten vůz už je a na všech rozích byla zelená.
3: S Song napsal Jiří Zmožek a ten nám ve středu v hudebním kalendáři poví, v čem byla tahle písnička pro něj zlomová, proč byla ve svahilštině a co řekla Marie Rotrová po chvilce naprostého ticha, když poprvé slyšela dnes legendární melodii. Startujeme ve středu o 11:30.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
10: Štěstě neje to, co letí,

0: Pravda pravdivá, jak stojí v názvu naší další písničky. Ta se totiž v podání Karla Zicha jmenuje Kola pop music se točí dál. Tak ať se, přátelé, točí tím správným směrem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tak to byla asi jedna z nejliričtějších a nejromantičtějších písní, které Karel Gott naspíval. Originál je od skvělého zpěváka Johna Denvera. No ale my jdeme dál, máme tu Miloslava Šimka, který v jedné ze svých povídek odvyprávěl, jak se vyučil. Jako malému mu ovšem učarovali hbité prsty jeho strýčka. Takže nevím, kam se s tímto vyučením až dostal.
1: Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo: i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy "si hodný a bohatý chlapec", už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl: tamhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou, volal: je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii, a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Za běhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mává bílou holí.

0: V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkný den. Vláda podpořila rostoucí penze. Od příštího roku by lidem mohl od jejich 80 let narůst důchod každých 5 let o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Proti dnešku by se polepšili seniori a seniorky, kterým bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 zase mohla zvedat také za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu schválila dnes vláda a dostane ji k projednání sněmovna. Na síti X to oznámil ministr práce Aleš Juchelka. Roční výdaje na obě opatření by podle nejmírnějšího scénáře vzrostly od příštího roku do roku 2060 ze zhruba 2,5 miliard korun na víc než 60. Na zlepšení situace se suchem je potřeba víc než deště minulého týdne. Ty dokázaly skoro po celé republice částečně dosytit horní vrstvu půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru ale zůstává i dál vysušená. Dva nejhorší stupně sucha prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Podle aktuální předpovědi se teď má ale znovu zhoršovat, protože srážky budou minimální. Vyplývá to z aktuálních údajů projektu Intersucho. Prudké svahy nad varským hotelem Termál spásají kozy. Pokračuje tak úspěšný projekt, který pomáhá lázeňským zahradníkům udržovat špatně přístupná místa.
2: Jde o horské plemeno původem ze Švýcarska, které se ve Varech objevuje vždy po skončení filmového festivalu. Potřebuje totiž klid. Tentokrát farmáři přivezli 3 kozy a 3 bílohnědá kůzlata. V lázních se hned staly atrakcí. Svah u hotelu Termál je teď chráněný pletivem s elektrickým drátem, aby ho zvířata, která mají v genech mrštnost, nepřeskočila.
1: Evropská komise potrestala AliExpress. Čínskému internetovému prodejci vyměřila pokutu za porušení povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy má AliExpress zaplatit v přepočtu přes 13 miliard korun. Platforma podle Evropské komise řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků. Komise zároveň firmě nařídila, aby přijala nápravná opatření. Zítra má být postupně na obloze mraků víc, na severu a severovýchodě budou místy i přeháňkové. Naměříme do 22 stupňů, na jižní Moravě bude i 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Je tu ještě jedna hodinka, necelá hodinka našeho zábavného pořadu Smějeme se. A tu zahájí Stanislav Procházka. Svého času jsme říkávali Stanislav Procházka mladší, protože i jeho táta byl slavný pěvec, především v oblasti dechové hudby. A Standa Procházka nám teď zaspívá asi svůj největší hit, který se jmenoval Celá.

0: jsem se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.

0: Dnes je tomu, přátelé, 31 let. Chtělo by se říci už 31 let, co z tohoto světa odešel skvělý herec Jiří Lír. Říkávalo se mu skvělý herec malých rolí. Skutečně dovedl na malé ploše vytvořit úžasnou postavu. Vždy si vzpomenu na vesničku Střediskovou, ve které má krásný dialog s panem Rudolfem Hrušinským. Tentokrát ale bude vystupovat po boku pánů Neděli, Bedrny a Rubeše a my se přeneseme spolu s nimi do Pidi Vajzlic, kde je právě na programu akce Hroch.
1: Vážení Pidi Vajzličtí spoluobčané, co to pořád vyplňuješ?
2: Spartko!
1: A tak to já počkám.
2: Hele, se nedej předsedo rušit, můžeš klidně mluvit, než schrneš mezinárodní situaci, tak to já mám hotový.
1: No, já bych rád schrnoval, ale přihodila se taková závažná věc politického dosahu. Někdo z vás mě šlohnul referát.
2: Ježišmarja.
1: No tak po dobrým.
2: Co?
1: Vraťte mi to.
2: No tak mu to dejte. Sakra, krás referáty. Co pak to už skutečně u nás není nic hodnotnějšího? Třeba jetelový semínka nebo osivo.
1: Já vás varuju, jestli mi to nevrátíte, já to budu říkat z hlavy.
2: Ježišmarja, tak mu to vraťte. Bude to říkat z hlavy. Tohle to kvůli tomu jsme přece tenkrát nerozvorali meze.
3: Tedy poněvadž se mi to tak lidsky vysvětlili, tak tady je.
1: Lukáš, svolal jsem vás k důležitému zasedání, kde mám začátek.
3: A jo, tadyhle.
1: Soudruzi a soudruzi. No jo, je to ono, takhle začínám jenom já.
2: Počká, to by mě zajímalo, proč si mu to šlohnul, člověče, od kdy študovaný lidi kradou v malém.
3: Víte, mě jenom zajímalo, kolik v tom referátu udělá předseda chyb.
2: Kolik?
3: 6 gramatických a ani jednu politickou.
2: Já jsem znal jednoho spisovatele a ten to měl obráceně.
3: No a?
2: No teď už o něm nějakou chvíli jsme vůbec neslyšeli.
1: Tak snad, aby jsme začali, ne? Tak soudruzi a soudruzi. Zvolal jsem si vás k důležitému a řekl bych slavnostnímu zasedání. Vstaňte. Pepík je nemocnej?
3: Ale ne.
1: Šťouchni do něj.
3: Ne, nechte ho spát. Včera jsme dostali na okrese nového bejčka. Nic neuměl. A Pepa jako zootechnik ho to celou noc učil, no.
2: To mají některý lidi z toho, že si myslí, že všechnu práci musí zastat sami.
1: Tak, musím vám oznámit něco, co nikdo z vás nečekal.
2: Je to dobrý a nebo špatný?
1: Dobrý.
2: Ajej, tak to je špatný. Proti špatným věcem se totiž vždycky něco dá dělat, ale proti dobrým se nedá dělat vůbec nic. Prosím, 10 let se nám tady říkali samý dobrý zprávy a podívejte se kolem sebe. Utlučený dobrýma zprávama.
1: Ale tahle zpráva je jiná. Výměrem okresní komise byly Pidi Vajzlice povýšeny na městys.
3: Jo, a co to znamená?
2: No, že budeme platit větší daně.
1: Ale ne, to znamená čest.
2: Ajej, tak to je ještě horší.
1: Tak tedy, Pidi Vajzlice byly vyhlášeným městysem. Má to svý výhody.
3: Jaké?
1: No samozřejmě má to taky nevýhody. Ty bych mohl jmenovat hned, že jo?
3: No tak povídej.
1: No tak například vám nahlásit nějakou zajímavou historickou událost v Pidi Vajzlicích, aby se to dalo oslavovat. No tak co myslíte?
2: No to v kraji se často vzpomíná na tu rvačku v horní hospodě v 55. jak ji vybílili. Potom z toho museli udělat šušárnu vovsa.
1: Ale ne, to
2: mohli
1: musím...
2: mi ty pamětníci na to vzpomínat v pražském rozhlase.
1: Já jak to tak poslouchám, tak bych zatím tenhle bod stáhnul z programu, jo?
3: No, a další bod?
1: Jako nový městys máme tu čest vyhlásit pro celý okres akci Hroch.
2: Co to je za akci?
1: Já nevím, já mám to jenom vyhlásit a splnit na 99,4%.
3: To je mi nějaký povědomý číslo.
4: Počkejte.
1: Halo, halo, pozor. U příležitosti oslav městy se Pidivajzlice vyhlašuji pro celý okres dobrovolnou akci Hroch. Kdo se této akce nezúčastní, toho děti nebudou zapsaný do školy. Konec hlášení.
3: Ty předsedo, no. Ale nemělo by se to lidem tak nějak lidsky zdůvodnit, ale ta akce?
1: Nezavádí mi tady žádný novoty. Jo. Vysvětlíš jednu věc lidsky a oni potom budou chtít vysvětlit všecko. Lidsky.
2: No,
1: lidsky.
2: Samozřejmě. No. Lidi už si to přeberou a budou se s tím vědět sami rady. Pokud vím, a pokud mě neklame moje paměť, tak tenhle národ si vždycky s každou akcí věděl rady.
1: Jo, tak děkuju vám za účast a končím schůzi. Pepo, vstávat.
5: Čes. Jo, já hlasuju taky pro.
1: Dneska to bylo bez hlasování, jo.
5: Hrgo, vy ty schůze nějak odbejváte. Dřív jsem byl prospanej už uprostřed diskuze a teď člověk sotva zabere, jak už je konec schůze. Jo, kde jsou ty časy, kdy jsme ještě posílali ostrý protestní telegramy do Ruandy u Rundy?
1: Jenomže ono se zjistilo, že z neznalosti češtiny to tam pokládali za slavnostní zdravici královi, tak se od toho upustilo. A je docela možný, že odsám tať nám teďko posílají toho Hrocha.
5: Ježišmarja, jakýho Hrocha?
1: Toho, co budeš zítra připouštět.
5: Pro Krista pána Hrocha? A s kým?
1: S kým chceš? Dneska je větší volnost svobodného rozhodování.
6: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, nám Petra Janů zaspívá jeden ze svých největších hitů, který se jmenuje S Bohem všem láskám dej. Na českém Impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Již po třetí se v tomto měsíci můžete vypravit do Ostravy za zločinem a zřejmě to bude stát za to, neb autoři slibují téměř horor. Zavražděn je ukrajinský dělník a unesen bohatý ostravský lichvář i se svou manželkou. Zdánlivě nesouvisející zločiny však propojuje hrůzný nález v jedné garáži. Tichošlápek, tak to je název pokračování Místa zločinu Ostrava ve 2010 na ČT1. Jestli si počítáte a odškrtáváte krimiseriál Specialisté, pak vězte, že dnes večer jsou na pořadu 159. a 160. pokračování. V tom prvním případě se jedná o koláček štěstí, tak zní totiž název této epizody, a v tom druhém případě nás čeká v 21.20 též na Nově falešná můza. Jestli uvažujete sestěhovat se do domu, kde na dožití bydlí starší dáma, pak zvažte situaci a ještě předtím, než tento zásadní krok učiníte, se podívejte na černou komedii Baba na zabití. V níž si dva mladí manželé koupí dům, krásný dům v Brooklynu, a tím si splní svůj životní sen. To by ale tady nesměla bydlet stařenka jako věchýtek, která se ale časem promění, když to řeknu s trochou nadsázky, v čarodějnici. Baba na zabití, příjemný snímek na pondělní večer ve 20 hodin na Prima Max. Přeji hezký večer.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tak houbařská sezona vrcholí, takže jsme se spolu s Jirkou Helekelem vypravili až od Žampionu k Bedli. Nicméně teď už je tu závěrečná scénka, ve které vystoupí skvělá herečka Stella Zázvorková, která svého času velmi často hrávala manželku Vladimíru Menšíkovi. No a tak není proto divu, že i diváci je považovali za skutečné manžele. No a paní Stella zavzpomíná, že ve skutečnosti tomu tak nebylo, ovšem pana Vladimíra měla velmi ráda.
1: Teďka, jak jsme hráli ty manželský dvojice, tak to bylo, my jsme jeli z osady Červánek. No on spál samozřejmě, měl tu dáciu a teď si představte, že já to teda musela odřídit samozřejmě a teď jsem potkala nějaký lidi a tam v těch polích jsem se už nemohla orientovat. Tak říkám, prosím vás, jedu správně na prahu. A oni říkali, ano, je pan manžel, ale vypadá. Často, když jsme točili Děvče na koštěti, tak tenkrát měl sebou malýho Honzu a protože, jak říkal Sova, když on teda nemohl spát a pak chvilinku usnul, tak to zbudil celý město. Nejenom hotel a náměstí a tak dále, ale celý město, protože on nějak dýchal, tak to byly varhany. A Sova říkal ještě falešní. Ale to, bylo to hrozný a ten kluk se nemohl vyspat, tak jsme si ho půjčovali takhle různě, aby měl postýlku vždycky někde mimo dosah tatínkova chrápání. No ale ráno tedy samozřejmě jsem ho přivedla, byl tenkrát tedy u mě a šli jsme na snídani a neměli jsme točení až odpoledne, takže jsme se šli projít. No a jak jsme přišli na náměstí, já držela takhle Honzika, on šel z druhé strany Menšík. Najednou dámy, takový, co tam stáli u zeleniny, povídali, konečně vidíme celou rodinku. No jo, a to je váš chlapeček. A teď ten Honzik se už tak díval. Něco to dítě tušilo, on to neměl snadný. A Menšík se nadechnul a povídal, jo, to je ten nejmladší. A nejstarší, to je Kopecký Miloš, ale ten je taky dotušil.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datár.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Soud v Plzni uložil ženě za úmyslnou havárii 14 let vězení. Při události totiž zemřelo dítě. 26-letá žena pod vlivem alkoholu a drog chtěla spáchat sebevraždu. Narazila autem do protijedoucí dodávky. Při nehodě její 8-letá dcera utrpěla těžká zranění, kterým o den později v nemocnici podlehla. Život ohrožující zranění utrpěl i spolujezdec z protijedoucího vozu. Žena uzavřela se státní zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou soud přijal. Rozsudek je pravomocný. Ve Zlíně pomalu po 12 dnech končí práce hasičů. Situaci na místě požáru budovy ze čtvrtka 9. července sleduje Jan Čada.
2: Dobrý den přeji, zatím platí to, co o víkendu na požářiště dohlíží už jen několik hasičů. Do akce jdou vyšetřovatelé, pokračují také výslechy svědků. Až hasiči dokončí prolévání sutin, vrátí těžce poničenou 11. podlažní 34. budovu zlínského průmyslového areálu, majiteli tedy společnosti Klím, a ta rozhodne, kdy a jak začne s plánovanou, zřejmě velmi náročnou demolicí. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: Řecko zpřísní podmínky provozu elektrických koloběžek. Ministerstvo dopravy dnes oznámilo, že roste počet nehod elektrických koloběžek s účastí mladých lidí. Nový zákon by je měl proto jejich používání úplně zakázat lidem pod 17 let. Návrh počítá i s vyššími pokutami za nebezpečnou jízdu. Sázkové kanceláře v Česku měly kvůli fotbalu napilno. Na letošní mistrovství světa přijali sázky za zhruba 4 miliardy 900 milionů korun. To je rekordní objem vsazených peněz. Minulý světový šampionát z roku 2022 přerostla vsazená hodnota zhruba o miliardu korun. Zítra bude postupně oblačno, místy se objeví přehánky, naměříme kolem 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 25. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český Impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: s kuřicí, ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Zákaz používání mobilů ve školách se blíží. Dnes o tom rozhodla vláda. Zákaz se má podle předlohy týkat dětí ve školkách, na základní škole a v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek by měl podle návrhu zahrnovat čas, který děti tráví ve školní jídelně nebo družině. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Pokud půjde všechno hladce, norma by měla začít platit od září 2027. Na dálnici D5 u Plzně musí řidiči počítat s omezením. V tunelu Valík je kvůli plánovaným pracím omezená rychlost.
2: Na plánovaných úpravách technologického zázemí tunelu se pracuje od pondělního rána do středeční 16. hodiny. Po dobu prací je v místě snížena rychlost na 80 km v hodině. Ve středu odpoledne pak bude tunel kvůli technickým zkouškám třikrát na 15 až 20 minut úplně uzavřen, a to od 12.30, 13.30 a 15 hodin. Policisté žádají řidiče o trpělivost a respektování pokynů i dopravního značení. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Británie bude mít po dvou letech novou vládu. V jejím čele nově stojí Andy Burnham, který na postu ministerského předsedy střídá Keira Starmera. Novému britskému premiérovi už blahopřejí státníci z celého světa a zvou ho na návštěvu. Evropští vůdci vesměs vyjadřují přání, aby s Británií prohloubili vzájemné vztahy. Tenistka Marie Bouzková se odmění svíčkovou a buchtičkami se šodo. Tenistka to prozradila po úspěšném vstupu do turnaje WTA v Praze. Bere to podle svých slov jako předčasný dárek k zítřejším 28. narozeninám. Díky dnešní výhře v prvním kole nad Španělkou Bozasovou 2x7-5 Bouzková vykročila za obhajobou titulu. Zítra čekáme vesměs oblačno s teplotami kolem 20 stupňů, místy zaprší a na jižní Moravě se oteplí až na 25. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
3: Já už co batole rád jezdil na kole,

Pár od Alžběty opisoval zvesela. Zatímco mi květa, totéž dá ti nikdy nechtěla.

Postavu má jak orangutan, mírně vznětlivá jak pro pan Butan. A když jsem pohledl do její postele, smáli se na mne čtyři děti ve

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

0: roku vyhledá.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

0: Rychle hraje Český impuls. Zacáno,
1: v knihách vázaný v kůži. Zacáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A hobicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců. Na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem Agrofertu. Kvůli údajnému střetu zájmu Babiše chce vrátit podporu za celkem 22 milionů korun. Ve Zlíně pomalu po 12 dnech končí práce hasičů. Situaci na místě požáru budovy ze čtvrtka 9. července sleduje Jan Čada.
2: Dobrý den přeji, zatím platí to, co o víkendu na požářiště dohlíží už jen několik hasičů. Do akce jdou vyšetřovatelé, pokračují také výslechy svědků. Až hasiči dokončí prolévání sutin, vrátí těžce poničenou 11. podlažní 34. budovu zlínského průmyslového areálu, majiteli tedy společnosti Klím, a ta rozhodne, kdy a jak začne s plánovanou, zřejmě velmi náročnou demolicí. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: Policie na festivalu ve Vizovicích zadržela dva zloděje telefonů, měli jich 23. Lesní požár ve Španělsku už spálil 26 000 hektarů půdy, evakuovat se muselo 1200 lidí. Sázkové kanceláře v Česku měly kvůli fotbalu napilno. Na letošní mistrovství světa přijali sázky za zhruba 4 miliardy 900 milionů korun. To je rekordní objem vsazených peněz. Minulý světový šampionát z roku 2022 přerostla vsazená hodnota zhruba o miliardu korun. Zítra bude postupně oblačno, místy se objeví přehánky, naměříme kolem 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 25. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Hrajeme vám na večírek.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

odpoledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

dámy. No, tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se, tak vám bude líp. Fakt? Líp, líp, líp.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Dálnice D8 je u Roudnice nad Labem zavřená, a to ve směru na Ústí nad Labem kvůli přeložení nákladu z kamionu, který sjel mimo silnici. Uzavírka potrvá podle policejního odhadu zhruba do 10:30 večer. Policie to uvedla na síti X. Nehoda se stala po 19. hodině na 31. kilometru dálnice. Policie odklání dopravu přes sjezd na Roudnici na 29. kilometru. Zpět můžou řidiči najet o 6 kilometrů dál u Doksan. Hradec Králové přišel kvůli kyberšmejdům o 46 milionů korun. Peníze jim v minulém týdnu poslal zaměstnanec správy nemovitostí města, který podlehl nátlaku podvodníků, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Peníze jim poslal bez vědomí vedení správy, kolegů i radnice. Vedení Hradce Králové to uvedlo s tím, že jde o předběžně vyčíslenou částku. Správa je příspěvkovou organizací města. Firma se třeba stará o městské byty, provozuje plavecký bazén nebo akvacentrum. Běžný chod správy ani služby událost podle hradecké radnice neomezila. Věc řeší policie. Slovenské vodovody jsou děravé. Na cestě k zákazníkovi se ztratí třetina vody. Vyplývá to z nejnovější analýzy, která odhalila vážné nedostatky v technickém stavu vodovodních systémů i v měřeních. Aby se takovým ztrátám zamezilo, potřebná je obnova infrastruktury.
2: Na Slovensku působí 14 vodárenských spoločností a všetky hlásia dlhodobo straty vody v potrubiach. Situáciu sa snažia riešiť aktívnym vyhľadávaním netesností, obnovou potrubí a modernizáciou meracích systémov. Vyžaduje si to vysoké investičné náklady, pritom vodári musia myslieť aj na optimálne nastavenie regulačného prostredia. Za ekonomicky oprávnené náklady totiž uznáva regulačný úrad len straty do 20% dodanej pitnej vody. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Madrid už oslavuje fotbalové šampiony. Letadlo s mistry světa ve španělské metropoli přistálo dnes odpoledne. Na vítězný tým čekalo na letišti několik stovek příznivců. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri ji vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Fotbalisty pak čekal nabitý program. Mimo jiné je přijal král i premiér. Oba už byli i na včerejším finálovém utkání v New Jersey, ve kterém Španělé porazili argentinské obhajce titulu 1-0. Pak se španělští fotbalisté vydali na zhruba dvouhodinový průvod centrem Madridu na hlavní místo oslav Cibeleino náměstí. Ve Španělsku se dnes čekají bouřlivé oslavy. Soupeřem vodních slalomářů budou na mistrovství světa extrémní vedra. V americké Oklahomě, kde šampionát dnes začal, mají teploty přesáhnout i 40 stupňů. Podle našeho kanoisty Lukáše Rohana se právě na horko snažili závodníci připravit.
3: Dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodit budeme přes poledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat. Neradi bychom dopadli tak, že nás to vedro porazí.
1: Zatím se příprava vyplatila. Vodní slalomáři brali 2 stříbra. Nejprve v časovce kajak krosu skončil na druhé pozici vodní slalomář Jakub Krejčí, později se vicemistryní světa v časovce stala Kateřina Beková. Během dne nás čeká převážně oblačno s občasnými přeháňkami. Naměříme kolem 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 25.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Rolnický fond zažaloval Agrofert o 22 milionů. Žalobu na 22 firem holdingu fond zdůvodňuje porušením zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily. Fond proto podal žaloby, jak píše na svém webu. Agrofert zopakoval přesvědčení, že postupoval v souladu se zákonem. Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmu nevyřešil a měl na Agrofert vložený ve svěřenských fondech stále vliv. Soud v Plzni potrestal úmyslnou dopravní nehodu 14-letým vězením. Zemřelo při ní dítě. 26-letá žena pod vlivem alkoholu a drog v sebevražedném záměru narazila autem do protijedoucí dodávky. Při nehodě její 8-letá dcera utrpěla těžká zranění, kterým den na to v nemocnici podlehla. Život ohrožující zranění utrpěl i spolujezdec z protijedoucího vozu. Žena uzavřela se státním zástupcem dohodu o a trestu, kterou soud přijal. Rozsudek je pravomocný. Pokračuje státní zástupce Michal Rendl.
2: Byla sjednána dohoda o vině a trestu pro skutek, který spočíval v úmyslném přejetí do protisměru, a to pod vlivem alkoholu. Byla tedy sjednána s paní obviněnou dohoda, tudíž já ten trest považuji za zcela přiměřený a odpovídající.
1: Ženě hrozilo až 20 let nebo i výjimečný trest. Součástí uzavřené dohody je také závazek uhradit pojišťovnám škody ve výši téměř 1,5 milionu korun. Na šumavských pláních mrzlo. Jak uvedli meteorologové na sociální síti, v noci na pondělí při vyjasnění klesly teploty vzduchu pod bod mrazu. Na stanici Kvelda Perla naměřili víc než -3 stupně. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, v první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, sem tam s přeháňkami. Denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů. Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, kdy zaprší a teploty budou mezi 17 a 21 stupni. Od pátku se začne oteplovat, v neděli by mohlo být až 31 stupňů. Prudké svahy nad varským hotelem Thermal spásají kozy. Pokračuje tak úspěšný projekt, kterým pomáhá lázeňským zahradníkům udržovat špatně přístupná místa.
3: Jde o horské plemeno původem ze Švýcarska, které se ve Varech objevuje vždy po skončení filmového festivalu. Potřebuje totiž klid. Tentokrát farmáři přivezli 3 kozy a 3 bílohnědá kůzlata. V lázních se hned staly atrakcí. Svah u hotelu Thermal je teď chráněný pletivem s elektrickým drátem, aby ho zvířata, která mají v genech mrštnost, nepřeskočila. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Tenistky čeká genetický test. Všechny hráčky na profesionálním okruhu WTA se budou muset podrobit testu na určení pohlaví. Nové nařízení vstoupí v platnost v úterý. Organizace tak následuje další sportovní odvětví, jako jsou atletika, lyžování i box, které už toto opatření zavedly. Cílem kontroly je ověřit, že tenistky nemají takzvaný gen SRI, který je určující pro samčí pohlaví u lidí a většinou dalších savců. Test musí podstoupit tenistky jednou za kariéru. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát. Po slunečném ránu nás čeká oblačný den s přeháňkami a s teplotami do 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý Klaus.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls. Smetana!

je noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat práchu,

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Sucho proměnilo jižní Moravu v Saharu. Naši kolegové ze zpravodajského portálu iDnes.cz zachytili na videu třeba vyschlou Kraví horu v Brně. Z tamního travnatého parku je teď zlatožlutá pláň, na které jsou zelené jen stromy.
2: Kraví horu znají lidé především díky tamnímu planetáriu. Jeho ředitel Jiří Dušek má s trochou nadsázky jasno. To, na co kouká z okna hvězdárny nebo po čem přichází do práce, připomíná jinou než naši planetu.
3: Park na Kraví hoře se změnil planetu Arrakis z seriálu Duna. Planeta Arrakis je vlastně pouští planeta, která je domovem divokých fremenů, obřích písečných červů.
2: Na zpravodajském portálu iDnes.cz jsou vedle fotek z brněnské Kraví hory i snímky ze suché jihomoravské venkovské krajiny. Na málo vláhy si tak stěžují i zemědělci, třeba Václav Hlaváček z jihomoravské agrární komory.
4: Nikdo takovou epizodu extrémního sucha nepamatuje.
2: A na iDnesu taky zjistili, že jsou problémy i na Vranovské přehradě na Znojemsku. Z přítoků tamní řeky Dyje tak teče jen 10% vody, než je v těchto dnech běžné. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Město Tachov úspěšně láká lékaře. Na podzim otevře svou ordinaci nový praktik. Od konce uplynulého roku jde už o druhého doktora.
5: První praktický lékař pro dospělé otevřel v Tachově ordinaci už na konci loňského roku. Další by měl začít ordinovat od října. Město nabízí propracovaný balíček podpory. Lékaři mohou kromě finančních prostředků využít i městské byty, pomoc se zajištění míst ve školkách pro své děti a technickou podporu při rekonstrukci ordinací přímo na poliklinice. Novinkou je zvýšená podpora pro dětské lékaře. Prioritou je totiž zachování dětské pohotovosti. Klára Fajstová, Radio Impuls, Tachov.
1: Oslavy španělských fotbalistů na mistrovství světa večer přivedly do ulic Madridu milion lidí. Uvedly to místní úřady. Šampioni projížděli krokem ulicemi metropole na dvoupatrových autobusech. Bulváry se zabarvily do rudé a žluté, obvyklých barev španělských dresů. Letadlo s mistry v Madridu přistálo odpoledne. Na vítězný tým čekalo na letišti několik set příznivců. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Fotbalisty pak čekal nabitý program. Mimo jiné je přijal král i premiér. Španělsko slaví po nedělní finálové výhře nad Argentinou titul znovu po 16 letech. Na Štvanici v Praze je výstava věnovaná poháru federace z roku 86. V místě vznikající síně slávy českého tenisu si fanoušci můžou připomenout prostřednictvím trofejí a artefaktů památné finále mezi Československem a výběrem USA, za který tehdy hrála Martina Navrátilová. Většinu předmětů věnovala bývalá tenistka Helena Suková, která před 40 lety byla součástí týmu, který se probojoval do finále. V něm nakonec tým tehdy československých tenistek nestačil na výběr USA a prohrál 0-3 na zápasy. Výstava je součástí turnaje WTA v Praze. K tomu doplním, že po prvním dni turnaje tenistky Marie Bousková, Lucie Havlíčková a Dominika Šalková postoupily do druhého kola. Během dne nás čeká převážně oblačno s občasnými přeháňkami a s teplotami kolem 20 stupňů. Na jižní Moravě se oteplí až na 25.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: ba ba hu ba hu ba hum ba ba hu hum ba ba hu ba hu ba hum ba ba hu hum ba ba hu ba hu ba hum ba ba hu hum ba ba hu ba hu ba hu.
1: Někdy doráčí kráčet brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb, tak ten si říká o malheur.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

na pivo zajít. Plzeň tam mají, totiž Plzeň tam mají. Když jsem přicházel k výčepu, tak jsem spozoril.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Vláda podpořila zákaz mobilů ve školách. Podle schválené předlohy se má týkat dětí ve školce, základní škole i v nižších ročnicích víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek má podle návrhu zahrnovat i čas, který děti tráví ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Uzákonění navrhli ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš.
2: Prosím vás, děti o přestávkách. Mně to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Veďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
1: Babiš s Plagou zdůvodňují plošný zákaz doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Poukazují mimo jiné na možný vznik závislostí, deprese a úzkostí. Rolnický fond zažaloval Agrofert o 22 milionů. Žalobu na 22 firm holdingu fond zdůvodňuje porušením zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily. Fond proto podal žaloby, jak píše na svém webu. Agrofert zopakoval přesvědčení, že postupoval v souladu se zákonem. Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmu nevyřešil a měl na Agrofert vložený ve svěřenských fondech stále vliv. Dnešní konec regulace cen paliv se hned promítl do jejich cen u pump. Na některých čerpacích stanicích v zemi dnes ve srovnání s pátkem pohonné hmoty zdražily až o několik korun na litru. Podle zjištění ČTK především nafta. Na řadě míst se ale ceny nezměnily a někde i klesly. Ministr dopravy Ivan Bednárik řekl, že benzinky ještě prodávají naftu a benzín, které nakoupili předtím. Ve Vysokých Tatrách je teď k vidění spousta medvědů. Od naprosté většiny z nich ale nebezpečí nehrozí. I čeští turisté na ně ale narážejí téměř na každém kroku.
3: Vyběhnete svižně 3 kilometry ze Starého Smokovce na hřebenok a tam medvěd vedle medvěda. Pravda, jde o pěkné obry, ovšem ze dřeva. Další centrum slovenský, Velehor, Štrbské Pleso. Cesta do areálu snů od nádraží, medvědi, medvědi a medvědi. Podmůstky, nádherní krasavci, tady ale mají konkurenci ve dvou velkých zlatých jelenech. Jinak ale i vážně na řadě míst Tater, Desatero, jak se chovat při setkání s živou šelmou. Jančada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
1: Tenistky čeká genetický test. Všechny hráčky na profesionálním okruhu WTA se budou muset podrobit testu na určení pohlaví. Nové nařízení vstoupí v platnost v úterý. Organizace tak následuje další sportovní odvětví, jako jsou atletika, lyžování i box, které už toto opatření zavedly. Cílem kontroly je ověřit, že tenistky nemají takzvaný gen SRI, který je určující pro samčí pohlaví u lidí a většinou dalších savců. Test musí podstoupit tenistky jednou za kariéru. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát. Po slunečném ránu nás čeká oblačný den s přeháňkami a s teplotami do 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Měl jsem rád Blažka jak svojho synka. Z jedného hrnka jsme kafe pili. Vymetli jsme kina, takoví jsme byli. A žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži. A jak byl v ráži, jak už ho měl. Do jedné tlápy chytnul dva chlápy. A i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy. A jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel robí šéfa. Tuž to je trefa, tuž to je gol. Tuž to je drama, takový fláma. Ulice máma, otec alkohol. Dejte se všetci přejeď rychlíkem. Kozla zahradníkem jste zrobili. A pytláka hajnem. A zloděja tajným, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý.

od jisté doby nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, scho-

0: jednu. Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Hradec Králové přišel kvůli kyberšmejdům o 46 milionů korun. Peníze jim v minulém týdnu poslal zaměstnanec správy nemovitostí města, který podlehl nátlaku podvodníků, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Peníze jim poslal bez vědomí vedení správy kolegů i radnice. Vedení Hradce Králové to uvedlo s tím, že jde o předběžně vyčíslenou částku. Správa je příspěvkovou organizací města. Firma se třeba stará o městské byty, provozuje plavecký bazén nebo akvacentrum. Běžný chod správy ani služby událost podle hradecké radnice neomezila. Věc řeší policie. Kanalizace u Zelené brány v Pardubicích má spolehlivě sloužit desítky let. Její oprava skončí až v září, ale hlavní práce probíhají teď přes prázdniny. Mistr provozu pardubických vodáren Erik Jandera si libuje, všechno jde podle plánu.
1: Pokud tady v příštím roce má proběhnout celkově nějaká revitalizace toho náměstí republiky, budeme vědět, že to je třeba na dalších 60-80 let, když to řeknu jako bez starosti. Takže nebudeme pak muset řešit, že se tady udělají nový povrchy, nový zámkový dlažby a měly by se tady vytvářet nějaký propady.
0: Vodárny v současnosti pracují s původním potrubím na místě. Přímo dovnitř něj zasouvají speciální rukávce napuštěné pryskyřicí. Na šumavských pláních mrzlo. Jak uvedli meteorologové na sociální síti, v noci na pondělí při vyjasnění klesly teploty vzduchu pod bod mrazu. Na stanici Kvilda Perla naměřili víc než -3 stupně. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, v první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, sem tam s přeháňkami. Denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů. Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, kdy zaprší a teploty budou mezi 17 a 21 stupni. Od pátku se začne oteplovat, v neděli by mohlo být až 31 stupňů. Oslavy španělských fotbalistů na mistrovství světa večer přivedly do ulic Madridu 1 000 000 lidí. Uvedly to místní úřady. Šampioni projížděli krokem ulicemi metropole na dvoupatrových autobusech. Bulváry se zabarvily do rudé a žluté, obvyklých barev španělských dresů. Letadlo s mistry v Madridu přistálo odpoledne. Na vítězný tým čekalo na letišti několik set příznivců. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Fotbalisty pak čekal nabitý program. Mimo jiné je přijal král i premiér. Španělsko slaví po nedělní finálové výhře nad Argentinou titul znovu po 16 letech. Soupeřem vodních slalomářů budou na mistrovství světa extrémní vedra. V americké Oklahomě, kde šampionát dnes začal, mají teploty přesáhnout i 40 stupňů. Podle našeho kanoisty Lukáše Rohana se právě na horko snažili závodníci připravit.
2: Dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodí budeme přes poledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat. Neradi bychom dopadli tak, že nás to vedro porazí.
0: Zatím se příprava vyplatila. Vodní slalomáři brali 2 stříbra. Nejprve v časovce kajak krosu skončil na 2. pozici vodní slalomář Jakub Krejčí, později se vicemistryní světa v časovce stala Kateřina Beková. Během dne nás čeká převážně oblačno s občasnými přeháňkami. Naměříme kolem 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 25.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: ve školách. Podle schválené předlohy se má týkat dětí ve školce, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek má podle návrhu zahrnovat i čas, který děti tráví ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Uzákonění navrhli ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš.
1: Prosím vás, děti o přestávkách. Mně to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Teďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
0: Babiš s Plagou zdůvodňují plošný zákaz doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Poukazují mimo jiné na možný vznik závislostí, deprese a úzkostí. Rolnický fond zažaloval Agrofert o 22 milionů. Žalobu na 22 firem holdingu fond zdůvodňuje porušením zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily. Fond proto podal žaloby, jak píše na svém webu. Agrofert zopakoval přesvědčení, že postupoval v souladu se zákonem. Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmu nevyřešil a měl na Agrofert vložený ve svěřenských fondech stále vliv. Dnešní konec regulace cen paliv se hned promítl do jejich cen u pump. Na některých čerpacích stanicích v zemi dnes ve srovnání s pátkem pohonné hmoty zdražily až o několik korun na litru. Podle zjištění ČTK především nafta. Na řadě míst se ale ceny nezměnily a někde i klesly. Ministr dopravy Ivan Bednárek řekl, že benzinky ještě prodávají naftu a benzín, které nakoupili předtím. Ve Vysokých Tatrách je teď k vidění spousta medvědů. Od naprosté většiny z nich ale nebezpečí nehrozí. I čeští turisté na ně ale narážejí téměř na každém kroku.
2: Vyběhnete svižně 3 kilometry ze Starého Smokovce na hřebenok a tam medvěd vedle medvěda. Pravda, jde o pěkné obry, ovšem ze dřeva. Další centrum slovenských, Velehor, Štrbské pleso. Cesta do areálu snů od nádraží, medvědi, medvědi a medvědi. Podmůstky, nádherní krasavci, tady ale mají konkurenci ve dvou velkých zlatých jelenech. Jinak ale i vážně na řadě míst Tater, Desatero, jak se chovat při setkání s živou šelmou. Jančada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
0: Tenistky čeká genetický test. Všechny hráčky na profesionálním okruhu WTA se budou muset podrobit testu na určení pohlaví. Nové nařízení vstoupí v platnost v úterý. Organizace tak následuje další sportovní odvětví, jako jsou atletika, lyžování i box, které už toto opatření zavedly. Cílem kontroly je ověřit, že tenistky nemají takzvaný gen SRI, který je určující pro samčí pohlaví u lidí a většiny dalších savců. Test musí podstoupit tenistky jednou za kariéru. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát. Po slunečném ránu nás čeká oblačný den s přeháňkami a s teplotami do 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.